Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

nejlepší slohy v máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen.

0: 4 minuty, bude 17:30, dobré středeční ráno, Moravo, dnes s datem 7. října, o slovo se hlásí ranní jízda. A taky samozřejmě z hity pro dobrou náladu na playlistu Části z rána, Vesna a Vínečko. To bude snídaně. Po 17:30 v ranní jízdě rády a jich taky Somber. Nebo Enrique Iglesias. A jaká že bude půle pracovního týdne? Rozhodně teplá. Na 7. říjnový den meteorologové předpovídají až 24 stupňů Celsia. Co k tomu? Prozradíme už za chviličku.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bys

0: odpadu CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: 2 minutky bude 17:30, pojďme mrknout na aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Jak už jsme říkali, dneska naměříme až 24 stupňů Celsia. V obou krajích k tomu zpočátku očekávají meteorologové převážně velkou oblačnost. Během dne se začne ale oblačnost od jihozápadu rozpouštět, začne ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. No tak je jasné, že odpoledne se zase zahřejeme 24 stupňů Celsia na 7. říjnový den, velmi sympatická teplota. Jak to ale vypadá po ránu? Chladněji, ale zase, když to vezmeme v poměru s těmi včerejšími teplotami, tak je to plus minus autobus na stejno. Takže buďme konkrétní. Dolní Němčí, Ratíškovice, Veselí nad Moravou 8, Klentnice aktuálně 10 stupňů Celsia.
4: Rádio Jih. Doprava.
5: Dobré středeční ráno i na cesty. Bohužel dneska časně z rána máme hlášení dopravní nehody, respektive sraženou lesní zvěř. Na Brněnsku na vjezdu z Neslovic na Ivančice se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Počítejte s nárazovým zdržením a pozor taky na silnici 1/54 u obce Dražůvky je sražená lesní zvěř na vozovce. Opatrně si hem šťastnou středeční cestu.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
5: I v půli pracovního týdne ve středu 7.10. mrkneme do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek, no a podíváme se také do roku 2006, kdy se to v Brně kosmonauty ze všech koutů světa jen hemžil.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 9.

0: hodina 40 minut, venku ve středu 7. října, tma jako v pytli, ale my máme jasno, míříme do historie, alespoň Lehoulince, když se psal 7. říjen roku 2006, hemžilo se to v Brně kosmonauty ze všech koutů světa. Průzkumníci vesmíru dorazili do jihomoravské metropole v rámci 22. mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů. Na různých místech v Brně jsme tak 7. října roku 2006 měli možnost na vlastní oči potkat, vidět a kdo ovládá jazyky, taky si pohovořit s pravými kosmonauty. Tato výprava mimochodem slavnostně položila základní kámen takzvaného přírodovědného exploratoria. Jinými slovy, oficiálně zahájili přerod hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka na moderní vzdělávací centrum. Tak takový byl pohled do 7. října roku 2006. Teď ještě pohled do kalendáře. Ve středu 7.10. má svátek Justýna. Tak Justýnkám přejeme všechno nejlepší. Za chviličku pro ně budeme mít hudební dárek od Enrika Iglesiase. No a když už jsme se podívali, kdože v Česku slaví svátek, míříme i na Slovensko. Tam je v kalendáři vepsáno jméno Eliška. Taky Eliškám gratulujeme. No a nesmíme zapomenout na naše zvířátka. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Hero a Ajax, tak háfanům a kočičkám všechno nej. No a tady v 5.41 ze středeční ranní jízdy rády slibovaný Enrique Iglesias. Co nevidět, taky Omi, a co nevidět, taky v půli pracovního týdne skřeťák a ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dvě minuty po tři čtvrtě na šest ve středeční ranní jízdě Rádia Omi, za chvilečku Rybičky 48 anebo Christina Aguilera, ale taky v půli pracovního týdne. Skřeťák, tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko, se přiznám. Jsem řekl manželce, že by měla přijmout všechny své chyby, tak mě objala.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké už středeční ráno, Moravo, jsme rádio Jich, rádio Jižní Moravy, plné hitů pro dobrou náladu. A tak už za chvilečku Funks a This Girl. Na celou jižní a jihovýchodní Moravu vyrazí taky zpívačka Ray s peckou Where is my husband. A na playlistu ranní zdy rádia Jich ve středu 7.10. Činasky. Poštarenské hody změní provoz městské hromadné dopravy v Břeclavi jedno z témat dnešních jihomoravských zpráv rádií, které odstartují už co nevidět. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující další krásné odpolední teploty až 24 stupňů Celsia.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: vybrat dovolenou, nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už před 100 let. Čedok.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Hezké středeční ráno, Moravo, za minutku bude 6.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Poštorenské hody změní provoz městské hromadné dopravy v Břeclavi a emoce kolem parkování u zlínského zimáku má uklidnit nová automatická závora. Kvůli poštorenským hodům se v Břeclavi od 14. do 20. října změní provoz několika linek MHD. Úplně uzavřená bude část nádražní ulice v Poštorné mezi hlavní a záhumní. Linky 562, 568 a 569 pojedou po objízdné trase. Výlukové jízdní řády budou platit také pro linky 566 a 567. Dočasně se zruší některé zastávky v Poštorné ve směru do centra. Ve Zlíně řeší komplikace s parkováním u menší CCM arény. Vedení zimních stadionů začalo na konci září zavírat zadní bránu po skončení provozu haly. Znovu ji otevírá až během dopoledne. Důvodem je podle ředitele stadionu Marka Šišky nepovolené parkování, hlavně ze strany studentů okolní vysoké školy. Opatření ale zkomplikovalo ranní příjezdy sportovcům, rodičům i firmám, které mají v areálu zázemí. Současný režim je proto jen provizorní. Řešením má být nová automatická závora, podobná té před hlavním zimním stadionem. Do té doby mohou řidiči využít parkoviště před hlavním stadionem, kde je prvních 15 minut zdarma, nebo parkování pod sportovní halou Datard za 50 korun na celý den.
4: Počasí. Zpočátku nás čeká podle meteorologů převážně velká oblačnost. Během dne ale začne oblačnost od jihozápadu ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia. Po ránu v Louce 7, v Uherském Radišti 8, 10 stupňů měříte po ránu ve Velkých Bílovicích. Zdravíme i do Šlapanic, kde aktuálně minutku po 6 měříte 11 stupňů Celsia.
8: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Dobré středeční ráno i na cesty opatrně na dálnici D1 na 212. respektive mezi 212. a 214. kilometrem směrem od Brna na Vyškov bude, co nevidět v pravém pruhu, probíhat práce údržby, tak projíždějte opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Hypotéky zase bohužel zdražují a u běžného úvěru už může rozdíl proti jaru dělat skoro 2000 korun měsíčně. Více už za chviličku.

0: Čas je z rána jedno finanční téma. Mimochodem Edward Maja, Stereo Love za námi, před námi Ray a Činasky. Jestli přemýšlíte o hypotéce, tak pravda, toto není úplně příjemná zpráva hned pro dobré jítro. Úvěry na bydlení totiž dál zdražují a za posledního půl roku šly sazby nahoru skoro o celý procentní bod. Podejme si modelovou situaci. Průměrná nabídková sazba je teď na 5,79%, což je nejvíc od ledna 2024. No a v peněžence to zná docela dost. U hypotéky na 3,5 milionu na 25 let vychází měsíční splátka zhruba na 22 tisíc korun. Oproti konci února je to skoro o 1900 korun měsíčně navíc. Důvodem jsou mimo jiné dražší peníze na finančních trzích a také obavy z inflace. A experti zatím moc optimismu nenabízejí. Spíš čekají, že hypotéky mohou ještě mírně zdražovat. Trochu dobrou zprávou je, že dražší půjčky už přibrzdily růst cen bytů, ty ale většinou nezlevňují, jen jejich ceny rostou pomalej. No a pokud vám letos nebo příští rok končí fixace hypotéky, odborníci doporučují začít to řešit novou sazbou s bankou s předstihem a rozhodně si samozřejmě nechat taky vyhotovit více nabídek porovnat. No, jak jsme říkali, hned po ránu jedno finanční téma, které nepotěší, ale je dobré se na to připravit, zejména v případě, že vám končí fixace hypotéky, je potřeba to řešit s nějakým předstihem, abyste si mohli vybrat tu nejlepší nabídku z těch dražších. Protože ty dražší, jak jsme říkali, jsou bohužel všechny, ale přece jenom mezi nimi najdete aspoň nějakou tu, která je výhodnější o něco více než ty ostatní. Tak vám držíme pěsti, ať se vám to podaří, posíláme další z hitů pro dobrou náladu a ve středeční ranní jízdě za tém 7.10. za chviličku odstartujeme ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 6 hodin a 16 minut čínasky. Ne jakože čínasky, ale čínasky. Ve středeční raní je za chvilečku Eye of the Tiger, další z fantastických hitů pro dobrou náladu, hned časně z rána. Teď ale k našemu rannímu tématu. Jste typ, který skočí do sprchy a za pár minut je hotovo? Nebo si naopak rádi napustíte vanu, natáhnete nožky a na chvíli úplně vypnete? Co u vás doma vyhrává, sprcha nebo vana? A je to kvůli času, pohodlí nebo třeba spotřeby vody? Napište nám, do které party se řadíte vy. Sprcha nebo vana? Napište nám to na Facebook Rádiích, posílejte SMSky, WhatsApp, zprávy na 606 703 889. Už teď dopředu za to moc děkujeme a první vaše komenty nabídneme tradičně v ranní jízdě Rádiích v rámci ranního tématu těsně před 7 hodinou.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Silný refrém a horký, že slíže ve středeční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravou. Za chviličku Taylor Swift. Z ranní jízdy rádích i Cat's Eye. A v půli pracovního

0: tisíce, člena skupiny Auto UH v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
1: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12.
3: Řekni heslo JIH a máš 10% slevu.
4: www.stkbučovice.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plastik?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
14: Dobré středeční ráno, Moravo. Máme minutku po půl sedmé.
15: Rádio JIH. Jihomoravské zprávy.
16: Firma Baťa ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uherskohradišsku, o tom vás rádio JIH již informovalo. Teď jsou známé další podrobnosti o samotném propouštění zaměstnanců. Přibližně polovina z 92 lidí má skončit letos na konci prosince, zbývající část pak na konci března příštího roku. Od dubna do srpna pak má následovat vyklízení areálu. Ve Zlíně finišuje modernizace světelných křižovatek. Poslední velká stavební etapa probíhá na křižovatce Gahurovy a Vodní ulice. Celkem se úpravy týkají 45 křižovatek a přechodů. Samotný inteligentní systém ale město spustí naplno až od 1. ledna příštího roku.
15: Rádio JIH. Počasí.
16: Aktuálně v Uherském Hradišti 8 stupňů, 9 hlásí Vracov, 7 Vlčnov a 11 mají Rakvice.
15: Rádio JIH. Doprava.
14: Na dálnici D1 mezi 212. a 214. kilometrem směrem od Brna na Vyškov bude v pravém pruhu probíhat práce údržby a na Brněnsku v Loděnici na vjezdu na Pohořelice, připomínáme, je silnice uzavřena a bude až do konce března příštího roku. Pěkné středeční ráno a sihem jak jinak než šťastnou cestu.
17: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
15: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu JIH.
14: Hrady a zámky zdarma. No, letos to přilákalo obrovské davy a památkáři už plánují, že si to příští rok zopakují. Za chvíli prozradíme, kde by se mohly brány otevřít bez vstupného.
15: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio JIH. Rádio Jižní Moravy.

0: jestli jste letos využili možnost podívat se na hrad nebo zámek úplně gratis. Ostatně i o tom jsme na rádiu jich informovali, že ta možnost tady je. Nejspíš to nebylo naposledy, protože Národní památkový ústav chce volné vstupy zopakovat i příští rok společně s Ministerstvem kultury. Letos byly takové neděle dvě a zájem byl obrovský. Na státní památky během nich dorazilo 122 tisíc lidí. To už bylo podle památkářů prakticky na hraně toho, co hrady a zámky zvládnou. Propad vstupného zhruba 18 milionů korun slíbilo Národnímu památkovému ústavu uhradit Ministerstvo kultury, nebo alespoň část ušlého vstupného. Tyto dny nebyly ale bez komplikací. Někteří lidé si třeba zamluvili více času na jednou a nakonec nepřišli. Ano, oba dny se objevilo několik problémů. Někteří lidé si totiž podle památkářů zarezervovali více termínů na vícero památkách a pak dorazili jen na jednu z nich. Blokovali tak místa jiným. Inu, bylo to zadarmo, a tak někteří prostě na druhé nebrali vůbec ohled. A i to by se mohlo příště změnit díky menšímu spoplatnění rezervace. Alespoň o tom uvažují památkáři. No a teď k termínům pro rok 2027. Příští rok by měl být jeden den zdarma zhruba v polovině dubna, a to při příležitosti Dne památek. O druhém termínu se zatím ještě rozhoduje. A mimochodem, letošní sezóna ještě nekončí. Státní hrady a zámky budou mít otevřeno až do 1. listopadu a 20 památek funguje dokonce celoročně. Hrady a zámky zdarma? Ano, i příští rok, alespoň tedy ty státní. Jeden termín jasný, ten druhý se dolaďuje.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: skoro 3 minutky po 7:15 kořeněné kočky ve středeční raní z Je Spiles Girls a Wanna Be. Už za chvíličku další z hitů pro dobrou náladu. Teď ale k našemu rannímu tématu. Jste typ, který skočí do sprchy a za pár minut je hotovo? Nebo si naopak rádi napustíte vanu, natáhnete nohy a na chvíli úplně vypnete? Co u vás doma vyhrává? Sprcha nebo vana? A je to kvůli času, pohodlí nebo třeba nějaké, řekněme, spotřeby vody? Napište nám, do které party patříte vy, jestli sprcha nebo vana.
1: Irena napsala, nejmenší dítě dám do vany a já mám pak čas na vypnutí, jinak sprcha.
0: Co Magdalena? No jedině vana, tady to je naprosto jasné. Lehnu tam levou nohou, dopušťám horkou vodu a vymýšlím kraviny. Nebo třeba skládám básničky, když nějakou potřebu. Tam to jde samo. Ve sprše je mi totiž zima. No tak Magdaleno, někdy nějakou tu básničku můžete poslat i k nám sem? My velmi rádi odrecitujeme.
1: Kača píše, za mě vana a super od trochu lázně a čas jenom pro mě.
0: No a do dnešního středečního ranního tématu se zapojuje i Romana. Sprcha, šup, šup a hotovo, žádná zdržovačka. Tak sprcha nebo vana, do jaké party se řadíte vy, posluchači ranní jízdy Rádia? Dejte vědět přes Facebook Rádia, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Máme tady takové koupelnové ranní téma, tak budeme velmi rádi, když se do něj zapojíte.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: středeční ráno na celou Jižní a Jihovýchodní Moravu. Kamila Cabello, Shawn Mendes a Señorita. Po sedmé ATC a Around the World. Taky Dermot Kennedy. A nebo Poetika se songem Blízko. V poli pracovního týdne i dnes nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Dnes s datem 7. října. Zaměstnanci Bati v Dolním Němčí budou odcházet ve dvou vlnách. I o tom budou další jihomoravské zprávy. Rádi jich navrch přidáme aktuální předpověď počasí. I dneska bude pokračovat babí léto. I když zpočátku bude oblačno, alespoň to tvrdí meteorologové, přes den ale dalších nádherných až 24 stupňů Celsia. Už co nebije, budeme konkrétnější. Krásné jitro. Ať se vám daří a díky, že jste s rádi. Jemi.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. No, zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
14: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, je 7 hodin.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Zaměstnanci Bati v Dolním Němčí budou odcházet ve dvou vlnách a Zlín dokončuje chytré křižovatky. Ostrý provoz začne od ledna. Firma Baťa ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, o tom vás rádio jich již informovalo. Teď jsou už známé další podrobnosti o samotném propouštění zaměstnanců. Přibližně polovina z 92 lidí má skončit letos na konci prosince, zbývající část pak na konci března příštího roku. Od dubna do srpna má následovat vyklízení areálu. Odbory teď s vedením firmy řeší odstupné benefity a další finanční podmínky. Zaměstnancům má s hledáním nové práce pomáhat také personální agentura a podle odborů už se ozvalo několik firem z okolí s nabídkami zaměstnání. Baťa uzavření jediného svého výrobního závodu ve střední Evropě zdůvodňuje tím, že provoz není rentabilní. Výroba obuvi v Dolním Němčí funguje od roku 1970. Ve Zlíně finišuje modernizace světelných křižovatek. Poslední velká stavební etapa probíhá na křižovatce Gahurovy a Vodní ulice. Celkem se úpravy týkají 45 křižovatek a přechodů. Samotný inteligentní systém ale město spustí naplno až od 1. ledna příštího roku. Do té doby bude pokračovat testování a dolaďování technologií. Ty mají mimo jiné umožnit přednostní průjezd sanitek nebo vozidel městské hromadné dopravy. Při zkoušce mezi Baťovou nemocnicí a Malenovicemi zvládla sanitka vybavená touto technologií trasu asi o 2 minuty rychleji. Projekt vyjde téměř na 227 milionů korun. Do konce roku mají ve Zlíně přibýt také meteorologické stanice, SOS hlášky, informační tabule a kamery u železničních přejezdů.
0: Počasí. I pole pracovního týdne nabídne ještě babí léto. Zpočátku bude podle meteorologů převážně velká oblačnost během dne, ale začne oblačnost od jihozápadu ubývat na polojasno, později odpoledne na skoro jasno nebo jasno. Teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia. Po ránu logicky chladněji, třeba ve Zlíně nebo ve Starém Městě u Uherského Hradiště měříme 8. Zdravíme do Domanína, kde rtuť teploměr ukazuje aktuálně na 10 stupňů Celsia. V Moravském Žižkově máte 13 stupňů.
14: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré středeční ráno i řidičům a řidičkám. Připomínáme na D1 mezi 224. a 230. kilometrem směrem z Brna na Kroměříž. U krajnice probíhají práce na vozovce. Projíždějte opatrně. Šťastnou středeční cestu.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Tak na co dneska mrkneme? Máme tady den vany, světový den bavlny. No mrkneme na všechno a přidáme ještě něco navíc. Teď 8.

0: hodina 10 minut, krásné středeční ráno, dnes s datem 7. října. Řekla by se středa půle pracovního týdne, další všední den. Řekla by se 7. října, jeden z říjnových dnů roku 2026, ale i ten dnešní den, i ten 7. říjen má tak něco trošičku navrch. 7. října totiž slavíme Den vany. Přiznejte se, kdy jste si naposledy napustili horkou vanu až po okraj, zapálili třeba svíčku, telefon nechali v jiném pokoji a užili si ten luxusní odpočinek, ten wellness relax. Mimochodem, Marilyn Monroe si podle své životopisné knihy nechala jednou, myslím si, že to nebylo jen jednou, napustit vanu ze 350 lahví pravého francouzského šampaňského. No tak to už je trošičku jiný wellness. No a ještě jedna zajímavost tady je, dlouho se věřilo, že se nám kůže na prstech ve vaně zcvrkává, protože nasákne vodou jako houba. Neurologové ale zjistili, že jde o řízený reflex nervové soustavy zděděný po předcích. Zužené cévy totiž vytvoří na bříškách prstů doslova dezen pneumatiky. Taková ta zcvrklá trnka, jež odvádí vodu, abychom pod hladinou prý dokázali pevně chytit kluzké kameny nebo ulovit rybu. Tak si dneska dopřejte taky varhánky na prstech, v polovině pracovního týdne přijde rozhodně horká vara vod, možná, že v té druhé půlce, kdy se nám má ochladit, přijde o to více. Ale tak když je ta středa, vany je třeba. 7. října patří také, či 7. říjen patří také Světovému dni bavlny, což je materiál, který má právě teď většina z nás asi na sobě v podobě, já nevím, trička, mikiny nebo třeba kalot. Věděli jste ale, že bavlna je tak odolná, že se z ní z 75% skládají i americké dolarové bankovky. Takže když zapomenete doláče v kapse od kalhot a vyperete je, bankovce se nic vlastně nestane. Proto v těch amerických filmech tak často ty prachy perou. No a dnes je i Mezinárodní den chůze a jízdy na kole do školy. Pokud vaše děti ráno brblají, že musí na autobus, já nevím, 500 metrů pěšky, nebo fungujete jako ranní mama či tata taxi, od dveří ke dveřím, máme pro vás dvě srovnání se světem. Třeba v Kolumbii létají školáci do třídy na ocelovém laně 40 metrů nad kaňonem rychlostí 80 v hodině. A v Číně lezly děti do školy po žebřících na 800 metrů skále. Naše ranní cestování do školy po Jihomoravském a Zlínském kraji je tak oproti podmínkám ve světě naprostá pohoda. Na stranu druhou, myslím si, že mnohé děti by si z toho udělali pěkný adrenalinový zážitek. Možná by ušetřili rodinný rozpočet, že by nepotřebovali tolik prachu na kolotoče. No, pokud se chystáte na cestu do školy autem, autobusem, vlakem nebo třeba šalinou, tak přejeme si hem šťastnou cestu a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Skoro 13 minut po 7. hodině tady Shakira.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Hodina 20 minut, dobré středeční ráno Moravou. Za chviličku pokračujeme s hity pro dobrou náladu. Čekají nás Poetika a Blízko.
1: A teď další případ jako z Hollywoodu. V Turecku skončila jedna opravdu hodně bizární osmiletá hra na schovávanou. Jedná se o případ odsouzeného zloděje Tugrula Basara. Ten se totiž policii vyhýbal tím, že se převlékal za ženu a vydával se za vlastní sestru a neustále mu to procházelo. Za opakované krádeže identifikačních údajů dostal už roku 2010 trest 7 let a 11 měsíců vězení. Do nápravného zařízení měl nastoupit před nějakými 8 lety v roce 2018, jenže místo toho zmizel a úřady ho pak vedli jako pohřešovaného. No a celé ty roky přitom podle tureckých médií žil pod identitou své ségry a policii se ho prostě a jednoduše nedařilo vypátrat. Zlom přišel až nedávno při rozsáhlejší akci zaměřené na lidi, kteří nenastoupili do vězení. Kriminalisté začali sledovat Basarovu rodinu a všimli si, že v bytě jeho sestry v Istanbulu žijí dvě mladé ženy. Po delším pozorování začalo být jasné, že jedna z nich nejspíše žádná žena není, ale právě hledaný Basar. Když pak policisté do bytu vtrhli, zkusili ještě poslední trik a předložili jim sestřin občanský průkaz, ale už sám asi věděl, že padla klec. Otisky prstů samozřejmě změnit nedokázal, jeho pravou totožnost rychle potvrdili. Turecká média pak dokonce řešila, jestli šlo jen o velmi povedené maskování, nebo zda muž podstoupil i nějaký zákrok, to ale potvrzené zatím není. Ale doopravdy roky rokoucí se skrýval tím, že se vydával za vlastní sestru. No ale nakonec zase ta klec jako spadla, jo, jako fajn, aspoň, že se na to dojde, i když v tomto případě to trvalo možná déle, než by bylo zdrávo.
0: Trošku takový táta v sukni, že?
1: To jo, přesně.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Veda nese na tom 7.10. Rozpřinese za chviličku do studia ranní jízdy Rádek další krátké jihomoravské zprávy. Dneska se dozvíte, co nového, co nevidět, zkontrolujeme ranní moravské teploty a podíváme se znovu za vámi na cesty.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Je půl osmé, hezké středeční jítro.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Kvůli poštorenským hodům se v Břeclavi od 14. do 20. října změní provoz několika linek městské hromadné dopravy. Úplně uzavřená bude část nádražní ulice Poštorné mezi Hlavní a Záhumní. Ve Zlíně řeší komplikace s parkováním u menší CCM arény. Vedení zimních stadionů začalo na konci září zavírat zadní bránu po skončení provozu haly a znovu ji otevírá až během dopoledne. Důvodem je podle ředitele stadionu Marka Šišky nepovolené parkování, hlavně ze strany studentů okolní vysoké školy. Opatření ale zkomplikovalo ranní příjezd sportovcům, rodičům i firmám, které mají v areálu zázemí.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně měříme, v Brně je 12 stupňů, 13 hlásí Mutěnice, Podivín má 11 a Boršice 10 stupňů.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Brněnsku mezi Chudčicemi a Moravskými Knínicemi se srazila dvě osobní auta, navíc srazili lesní zvěř vozovka, tak pojezdná kivadlově, počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou dnes středeční cestu.
9: Ranní jízda. Na rádiu
0: Jojo, rajčátka ze zahrádky, bylinky z balkonu nebo třeba vlastní jahůdky. Češi si očividně stále rádi vypěstují něco sami. Ale možná vás překvapí, kolik domácností už dnes spoléhá alespoň částečně na vlastní úrodu. Číslo prozradíme už za chvilku. Teď rok se ťáce.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 9.

0: Olivia Dean ve středeční ranní zdě v čase 7.39 skončila své vystoupení a my se budeme oddávat rajčatům, bylinkám a třeba taky jahodám. Možná taky patříte k těm, kteří si v létě raději utrhnou rajče z vlastní zahrádky, než aby pro něj šli do nějakého supermarketu. Podle nového průzkumu si totiž nějaké vlastní potraviny pěstuje 7 z 10 domácností. Nejčastěji samozřejmě na zahradě, ale někomu stačí balkon nebo pár květináčů doma. Hlavní důvod je jednoduchý, lidé chtějí čerstvé a zdravé jídlo. K tomu se přidává radost ze zahradičení a taky možnost něco ušetřit. Přidal bych tomu ještě bolavá záda, jiskry od motyky a boj s vodou. No a když už se urodí víc, než člověk sní, většinou to nezůstane doma. 8 z 10 pěstitelů se o své výpěstky dělí s rodinou, sousedy anebo známými. Nejvíc se zahraničí v menších obcích, tam si vlastní ovoce nebo zeleninou pěstuje naprostá většina lidí. Ve velkých městech je to pochopitelně méně, tam zase častěji nastupují balkóny a domácí pěstování. Pro většinu domácností je ale vlastní úroda zdroj jídla, spíš na jedné straně pro někoho naprostá většina toho, co sní, si dokáže vyprodukovat doma ohledně té zeleniny anebo ovoce a prý vůbec nesahá po nějakých jiných v supermarketech anebo na nějakých trzích, ale pro některé je to v podstatě jenom takový příjemný sezónní bonus. Takže pár rajčat, okurek nebo bylinek a člověk má hned zase o něco lepší pocit léta, které pomalu, ale jistě končí. Ano, máme tady podzim, ale užíváme si fantastického babí léta. Zítra, jak meteorologové slibují, na jižní a jihovýchodní Moravě by se to už mohlo lehce pokazit, ale byť ty nadcházející dny mohou být s dešťovými kapkami a o něco zase chladnější, tak závan babího léta se prý ještě může ukázat. No, není se čemu divit, ona si ta příroda dělá, co chce.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pravda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio I.
2: Rádio I.

0: půli pracovního týdne v raní Zirádek nabízíme hity pro dobrou náladu. Handrex za námi, před námi Linkin Park a před námi 12 minut před 8 taky ranní téma. Rychle opláchnout a běžet dál, nebo napustit vanu a vypnout třeba na půl hodinky. Co u vás doma jednoznačně vyhrává a proč? Ptáme se v ranním tématu. Sprcha nebo vana? Do jaké party patříte vy?
1: A já napsala, dobré ráno, já mám raději sprchu, ve vani sa nudím, poka tam nemôžu plavať, tak ne, jednu mňa seklo, reku, dám si horkou vanu. Za 5 minút jsem sa pretáčela z boka na bok, bo jsem nevedela, co tam mám dělat. A ještě horší, že kdo mňa vytáhne.
0: Krátce a jasně odpovídá Tereza, sprcha, bo není čas, ztrácet čas. Terko, zdravíme a děkujeme.
1: Zdravíme Jarmilu, která píše, zdravím, hodně sprchavana, občas sprcha je rychlejší, do obchodu šup do sprchy, jen trošku zdržují, když se celá mažu krémem. Muž teda záda, s jeho proslovem, stará baba, hotové neštěstí, krásný den všem.
0: Sprcha nebo vana? Ptáme se, do jaké party se zadíte. Odpovídají na Facebooku rádích dvě další ženy. Renča píše jasně, že vana. Lenka píše jasně, že sprcha. Tak to máme krásně rozdělené. A co vy? Jaký jste typ? Ten, který skočí do sprchy a za pár minut je hotovo? Nebo si naopak rádi napustíte vanu, natáhnete nohy a na chvíli úplně vypnete? Napište nám na 606 703 889 SMSku nebo WhatsApp zprávu. A nebo nám napište, do jaké party se zadíte vy přes Facebook Rádia Jih. Děkujeme, no a ve středu 7.10. posíláme slibovanou kapelu Linkin Park.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: středeční ráno Moravo po 8. Další hity pro dobrou náladu. Třeba Gnars Barkley. Stejně jako je Evča Farna. Nebo Olivia Rodrigo. Emoce kolem parkování u zlínského zimáku má uklidit nová automatická závora. Více vám nabídnou středeční jihomoravské zprávy Rádik zatem 7. října. Ač to tak na mnoha místech jižní a jihovýchodní Moravy nevypadá, i dneska si užijeme sluníčka a teploty až 24 stupňů Celsia. Alespoň to slibují meteorologové.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
7: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
8: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Je 8 hodin, dobré středeční ráno.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Poštorenské hody změní provoz městské hromadné dopravy v Břeclavi a emoce kolem parkování u zlínského zimáku má uklidnit nová automatická závora. Kvůli poštorenským hodům se v Břeclavi od 14. do 20. října změní provoz několika linek městské hromadné dopravy. Úplně uzavřená bude část nádražní ulice v Poštorné mezi Hlavní a Záhumní. Linky 562, 568 a 569 pojedou po objízdné trase. Výlukové jízdní řády budou platit také pro linky 566 a 567. Dočasně se zruší některé zastávky v Poštorné ve směru do centra. Ve Zlíně řeší komplikace s parkováním u menší CCM arény. Vedení zimních stadionů začalo na konci září zavírat zadní bránu po skončení provozu haly a znovu ji otevírá až během dopoledne. Důvodem je podle ředitele stadionu Marka Šišky nepovolené parkování, hlavně ze strany studentů okolní vysoké školy. Opatření ale zkomplikovalo ranní příjezdy sportovcům, rodičům i firmám, které mají v areálu zázemí. Současný režim je proto jen provizorní. Řešením má být nová automatická závora, podobná té před hlavním zimním stadionem. Do té doby mohou řidiči využít parkoviště před hlavním stadionem, kde je prvních 15 minut zdarma, nebo parkování pod sport halou Datard za 50 korun na celý den.
13: Rádio Jih. Počasí.
11: Ano, zpočátku dne to tak na některých místech nemusí vypadat, ale i dneska si užijeme sluníčko a až 24 stupňů Celsia, byť místy to může docela silně foukat. Zpočátku bude podle meteorologů převážně velká oblačnost, během dne začne ale oblačnost od jihozápadu ubývat na polojasno, odpoledne i na skoro jasno nebo jasno. Míříme i k aktuálním teplotám, mezi tím, co tady odpoledne až 24 stupňů Celsia v Jihomoravském i Zlínském kraji, teď aktuálně stupa vám měří jen 10 stupňů Celsia, po 12 máme v Břeclaví, Josefově a Moravské Nové Vsi.
15: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih. Doprava.
11: Hezké ráno i na cesty, míříme za vámi do Brna a na dálnici D1. V Brně na křižovatce ulic Veslařská a Kněžská dejte pozor na porouchaný kamion, počítejte také s možným zdržením. A na dálnici D1 na 214. kilometru směrem od Brna na Vyškov dejte pozor na nějaký předmět v levém jízdním pruhu. Šťastnou středeční cestu.
13: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
11: A po 8 hodině k hitům pro dobrou náladu přidáme jedno finanční téma. Hypotéky zase zdražují. A u běžného úvěru už může rozdíl proti jaru dělat skoro 2000 korun měsíčně. Za chvíli si řekneme, proč sazby rostou a jestli se dá čekat nějaké to zlepšení.

0: 8 hodin a 10 minut Justin Wellington, Zákličko je v Čafárna a nebo Anastasia. No přátelé, jestli přemýšlíte o hypotéce, tak toto není úplně příjemná zpráva pro dnešní středeční ráno. Úvěry na bydlení totiž dál a dál zdražují a za posledního půl roku šly sazby nahoru skoro o celý procentní bod. Průměrná nabídková sazba je teď 5,79%, což je nejvíc od ledna 2024. A v peněžence je to samozřejmě znát a dost. U hypotéky na 3,5 milionu na 25 roku vychází měsíční splátka zhruba na 22 tisíc korun. Oproti konci února je to skoro o 2 tisíce korun měsíčně navrch. Důvodem jsou mimo jiné dražší peníze na finančních trzích a také obavy z inflace. Tak on se vždycky nějaký důvod najde, proč to zdražit. No a experti zatím moc optimismu nenabízejí, spíš čekají, že hypotéky mohou ještě mírně zdražovat. Trochu dobrou zprávou je, že dražší půjčky už přibrzdily růst některých cen bytů, ty ale většinou nezlevňují, jen jejich ceny rostou pomalej. No ale hlavně, pokud vám letos nebo příští rok končí fixace hypotéky, odborníci doporučují začít řešit novou sazbu s bankou s předstihem a rozhodně využít porovnávky několika nabídek. Tak hlavně na to myslete, protože jestli máte třeba hypošku, já nevím, možná, že 1,9 už je dneska z sci-fi, ale někdo má třeba 2,8, 2,9 nebo 3,2 a teď z ničeho nic vám to skočí na těch, jak jsme říkali, že průměrná nabídková sazba je dneska 5,79, tak to hod do té měsíční splátky docela dost promluví. Tak je samozřejmě ideální najít tu nejlepší vhodnou variantu z těch drahých nabídek dnešní doby. Tak vám držíme při vybírání pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jak slibili meteorologové, dnes ve středu 7. října se budeme, nechci říct, že grilovat pod tím sluníčkem, ale na stranu druhou, kdo se šel třeba včera odpoledne projít a byl fakt pod tím sluníčkem, má to sílu to sluníčko.
1: Má to
0: ještě
1: sílu, a já jsem říkal, v podstatě včera odpoledne to byl jako letní den, jako no, takové, opravdu jako sluníčko, když jako zabralo, tak si to ta sakra pocítil.
0: No tak zkrátka dobře, dneska bychom si měli užívat ještě babí léto, tak rozhodně plnými doušky, stejně jako hity pro dobrou náladu, protože už za chviličku nás čeká Olivia Rodrigo.
1: No a teď míříme za dvěma nejstaršími muži planety, konkrétně za Brazilcem Joaem Marinem Netovem, tomu je 114 let, no a Australan Ken Weeks, ten zase letos slaví 113. narozeniny. A zajímavé je, a to je doopravdy fakt, to člověk nevymyslí, oba mají narozeniny úplně ve stejný den, 5. října, jen se narodili přesně rok po sobě. No a dva nejstarší muži světa si proto letos dokonce poslali i speciální narozeninová přání. Takže zatímco většina z nás třeba řeší, kdo si narozeniny vzpomněl, jestli mu dojde něco na mobil nebo já nevím, někam jinam, tak tyto dva si mezi sebou posílají speciální přání, jako tomu bylo v minulosti. Nepřáli si přes mobil, ale normálně si je poslali. Oba jsou navíc prý vzhledem ke svému věku stále v poměrně dobré kondici. Například Ken Weeks i ve 113 letech ukázal, že si v pečovatelském domě pořád sám stele postel. Joao Marinho Neto má 6 žijících dětí, 22 vnoučat, 15 pravnoučat a 3 pravnoučata, takže na rodinnou oslavu by menší obyvák asi ani nestačil. Ani jeden z nich ale není úplně nejstarším člověkem na světě, tím je 117-letá Britka Ethel Cutermová. Joao Ken a Japonec Hikaru Kato jsou zároveň poslední 3 známí žijící muži, kteří se narodili ještě před první světovou válkou. No, myslím si, že je to krásné, 113. 114. narozeniny ve stejný den a ještě si popřáli mezi sebou. Tak přejeme do těch dalších let opravdu hodně zdravíčka.
0: Je to tak úžasný věk, oběma přejeme. Hlavně hodně zdraví. Nevím, jestli z nich mají radost zrovna ministři práce a sociálních věcí, ale tak toho na tom světě chodí. Čas 8.21, jedeme dál.
2: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Tak jsme se dneska už zakousli do středy, před námi 7. říjen roku 26, před námi další hity pro dobrou náladu. A po půl deváté zazní třeba kapela Harley, Proč pocit mám. Kousek Abracadabra. Kouzlí Lady Gaga.

0: Sparta.cz.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kiktech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytrálí. S chytrátem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Hezkou středou přinášíme přesný čas. Máme minutku po 8:30.
11: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Firma Baťa ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uherskohradišsku, o tom vás rádio jich již informovalo. Teď jsou známy další podrobnosti o samotném propuštění zaměstnanců. Přibližně polovina z 92 zaměstnanců má skončit letos na konci prosince, zbývající část pak na konci března příštího roku. Od dubna do srpna má následovat vyklízení areálu. Ve Zlíně finišuje modernizace světelných křižovatek. Poslední velká stavební etapa probíhá na křižovatce Gahurovy a Vodní ulice. Celkem se úpravy týkají 45 křižovatek a přechodů. Samotný inteligentní systém ale město to spustí naplno až od 1. ledna příštího roku.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: A podíváme se také na aktuální teploty. Břeclav hlásí 13 stupňů, Žarošice a Valtice po 12, Otrokovice mají pouhých 9.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Ano, míříme na cesty, konkrétně do Zlína v Gahurově ulici na křižovatce s Vodní stojí odstavené osobní auto. Počítejte s možným nárazovým zdržením. Šťastnou středeční cestu.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
10: Jo, středa, říkáme si hudební historie na rádiu Jih je třeba. Tak už za chvilku další pohled do zajímavé hudební historie dnešního dne. Ani ve středu se nudit rozhodně nebudeme. Jeden obrovský hit totiž vznikl na první pokus. Jiný má mnohem bohužel smutnější příběh, než si většina z nás dodnes myslí. A pak je to světová hvězda, která měla píseň na vrcholu hitparád, vydělávala obrovské peníze, jenže sama skončila v bankrotu. Za chviličku Luis Capaldi, Alanis Morissette a nebo Toni Braxton a příběhy jejich známých hitů.

0: 8 hodin a 40 minut ve středeční ranní jízdě zpěvačka Lady Gaga kouzlila s hitem Abracadabra. My taky budeme kouzlit a podíváme se do minulosti, podíváme se do hudební historie dnešního dne. 7. října roku 1996 se narodil skotský zpěvák a skladatel Luis Capaldi. Ten se světu představil v roce 2019 a to sice s baladou Someone You Love. Všichni si dlouho mysleli, že jde o klasický srdcerivný rozchodný song o jeho bývalé partnerce Paige. Nebyl by první, který by napsal nějaký rozchodový kousek o té, co se po nějakém čase s milovanou osobou rozešel. Luis se ale při psaní textu trápil a nemohl písničku dokončit. Doslova se s ním mořil přes 6 měsíců a nakonec ji chtěl i zahodit. Ale jak později prozradil, zlom přišel až ve chvíli, kdy mu zemřela jeho milovaná babička. Teprve tehdy přepsal a dokončil tento song, tuto písničku. Nejde v něm tedy o ztrátu partnerské lásky, ale o prázdnotu po odchodu milované členky rodiny. Října roku 1995 se pak Alanis Morissette dostala na první místo americké prodejní hitparády se svým třetím albem, ze kterého vzešla i nestárnoucí hitovka Ironic. Mimochodem, tuto skladbu složila společně s producentem Glennem Ballardem za pouhých 15 minut. Zpěv, který slyšíte na desce a dodnes i v rádiích, je původní orientační demo nahrávka. Eleny se prostě tehdy postavila k mikrofonu a všechno se jí podařilo na první a jediný pokus. Takzvaně na první dobrou. No a 7. října roku 1967 se pak narodila americká zpěvačka, skladatelka, klavíristka, také herečka Toni Braxton. Ta se v roce 1996 umístila na prvních místech světových hitparád s písní Unbreak My Heart. Píseň vydělala nahrávací společnosti stovky milionů dolarů a hrála se z každého rádia na planetě. Krásný sladák. No ale Toni Braxton se kvůli nevýhodné smlouvě došla mastiky, protože ona dostala autorský šek na necelé 2000 dolarů, tedy něco kolem 50 litrů. A v době, kdy byla na vrcholu světových hitparád s tímto songem, musela kvůli svým dluhům vyhlásit dokonce i osobní bankrot. Až neuvěřitelné. Na jedné straně obrovský úspěch, zase někdo vydělává obrovské prachy a ten, který by se to nejvíc zasloužil, který zatím stojí, vzal bídu z nouzí. Ano, i 7. října jsme navštívili hudební historii, byl tady s námi Luis Capaldi, Alanis Morissette a v tomto případě i Toni Braxton. Za chviličku Pink anebo BB Rexa a ve středu 7. října mrkneme taky na ranní téma. Ano, vrátíme se do koupelen.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Baby Rexa vrážila Faithless na Milé ve středu 7. října v ranní jízdě rádia. Jejich 10 minut a bude 9. My se vracíme do koupelen, tedy přesně řečeno do ranního tématu. Po celé dnešní ráno jsme se ptali, jestli dáváte přednost sprše anebo vaně. Ptali jsme se, do jaké party patříte. Tak pojďme se podívat na další vaše komenty. Bude převažovat sprcha anebo vana?
1: Monika píše, obojí dle ročního období a jsem na sebe hrdá, že jsem si to u manžela prosadila, protože to musel stavět.
0: Blanka, dobré ráno, tak já na očistu nebo schlazení sprchu a vanu na relax nebo prohřádí starých kostí. Tak Blanko, díky a užívej dál.
1: Ital Makaronek píše, čau kucí, tak za mladá jasně vana, dalo se tam řádit, no a teď už jen sprcha. Krásný den se je Makaronek.
0: No a stejně jak Blanka si užíval v té vaně, že? A co Kača? Za mě vana a super oddych, to je trochu lázně a čas jen pro mě. No tak můžeme to nějak jako dělat si takovou malinkou statistiku, co si myslíš, pamatuješ si, co vedlo víc, vana?
1: Jako připadne mě, že trošičku více vana, jako 60 na 40 bych to viděl, jakože to
0: dokonce bylo asi taková to statistika tady o tebe.
1: Tak bych to viděl.
0: No tak moc děkujeme, díky, že jste nás pustili k vám do koupelen. Dáváš přednost čemu?
1: Já jedině sprcha.
0: Jednou za týden, nebo?
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: David Guetta, tedy Swims, Atoms and I. Ve finále středeční raní jízdy po deváté další kousky, další hity pro dobrou náladu, mezi nimi Purple Disco Machine. Pořádnou dávku kečupu doslova do písmene dodají kočky ze španělské Kordoby. A chybět nebude Alex Warren. Jako další středeční jomoravské zprávy za ten 7. října, jež zamíří i do Zlína, který dokončuje chytré křižovatky. Ostrý provoz by měl začít od ledna, více ale ve středečních jihomoravských zprávách rádiech. Startující už za okamžik.
1: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
5: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
6: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
0: Hezkou středu, z jeho máme minutku po deváté. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Zaměstnanci Bati v Dolním Němčí budou odcházet ve dvou vlnách a Zlín dokončuje chytré křižovatky. Ostrý provoz začne od ledna. Zima Baťa ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišsku, o tom vás rádio jich již informovalo. Nyní jsou známy další podrobnosti o samotném propouštění zaměstnanců. Přibližně polovina z 92 zaměstnanců má skončit letos na konci prosince. Zbývající část pak na konci března příštího roku. Od dubna do srpna má následovat vyklízení areálu. Odbory teď s vedením firmy řeší odstupné benefity a další finanční podmínky. Zaměstnancům má s hledáním nové práce pomáhat také personální agentura a podle odborů už se ozvalo několik firem z okolí s nabídkami zaměstnání. Baťa uzavření jediného svého výrobního závodu ve střední Evropě zdůvodňuje tím, že provoz není rentabilní. Ve Zlíně finišuje modernizace světelných křižovatek. Poslední velká stavební etapa probíhá na křižovatce Gahurovy a Vodní ulice. Celkem se úpravy týkají 45 křižovatek a přechodů. Samotný inteligentní systém ale město spustí naplno až od 1. ledna příštího roku. Do té doby bude pokračovat testování a dolaďování technologií. Ty mají mimo jiné umožnit přednostní průjezd sanitek nebo vozidel městské hromadné dopravy. Při zkoušce mezi Baťovou nemocnicí a Malenovicemi zvládla sanitka vybavená touto technologií trasu asi o 2 minuty rychleji. Projekt vyjde téměř na 227 milionů korun. Do konce roku mají ve Zlíně přibýt také meteorologické stanice či informační tabule a kamery u železničních přejezdů.
0: Počasí. Středa bude zpočátku převážně s velkou oblačností během dne, ale začne oblačnost od jeho západu ubývat a bude polojasno odpoledne a večer skoro jasno nebo jasno. Teploty až 24 stupňů Celsia, jak v Jihomoravském, tak i Zlínském kraji, tak i dneska odpoledne se prohřejeme. Jak to vypadá s aktuálními teplotami? Kyjov, Žárovice 13, zdravíme do Mikulova, kde měříte 14, v Babicích aktuálně 15 stupňů Celsia.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih, doprava.
0: Znovu taky míříme na cesty, konkrétně na dálnici D2, podíváme se i do Zlína, na D2 mezi 25. a 27. kilometrem ve směru na Břeclav, na Kranici probíhají práce údržby, projíždějte ve směru od Brna na Břeclav velmi opatrně, mezi 25. a 27. kilometrem pohybují se tam pracovníci firmy, která opravuje právě údržbu, respektive která probíhá, která pracuje na té cestě. A díváme se do Zlína v Gahurově ulici na křižovatce s Vodní, stojí odstavené osobní auto. I tady buďte velmi opatrní. Pěkné ráno, si jen šťastnou cestu.

0: pojďte ještě trošku přidáme, když tady Verče ve studiu raní z Iránej tančí. Nazdár. Ale už není ráno, aby cvičila. Už je skoro dopoledne pro tebe, ne?
1: No, na cvičení, no. Ale není nikdy špatný čas.
0: Aha, dobře, tak to jsme ale rádi, že tato čtveřice Španělek z Kordoby tě roztančila. No, pořádná porce kečupu, taky dneska v půli pracovního týdne, my se ale od červené přesuneme ke žluté barvě. Schválně, jestli poznáš, o kom, že za pár minutek bude řeč. No, tak teď už bys to nepoznala, když to tam zaznělo?
1: Neslyšela.
0: Jo, ona to neslyšela. Takže fakt ona má ještě ráno, ona vlastně ještě spí, jedno
1: to
0: zalepené.
1: A já to znám, ale vůbec nevím, co to je.
0: Tak počkej. Znovu, jo?
1: No.
0: 3, 2, 1 v čílek, poslouchej.
1: Ty lidi říkají, že jsem plný debil. No,
0: ne, to už si neříkají.
1: Ne, už ne. To už ještě já.
0: Ne, ale fakt, dobře poslouchej.
1: No.
0: Pořád nic?
1: Ne, já to neslyším.
0: The Simpsons tam neslyšela?
1: Ježíši Kriste!
0: Ne, Krist ne. Ani Ježíš, ne. Ale Simpsonovi. I když je pravda, že v tom seriálu se objevili
1: nějaké... Byl tam Kristus určitě.
0: Určitě, kde nějaké politické postavy, tak určitě i Kristus, no, takže...
1: Ježíš, ano, takže jsem s ním.
0: Takže jsem slovy, ano, takže od červené, od kečupu, jo, ke žluté rodince.
1: To, už tomu rozumím, tak. Ano, už to tam zapadlo,
0: no,
1: všecko.
0: No, žlutá rodinka ze Springfieldu už dávno nevydělává jen na koblihy pro Homera. Simpsonovi se totiž stali jedním z největších televizních biznisů historie. Kolik miliard už seriál vydělal, to vám prozradíme za chviličku. Zvládla jsi to? Ale docela drsný budíček, ne?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 9. hodině, Krištof obchodník s deštěm, tak uvidíme, nakolik bude vycházet zítřejší předpověď počasí, která sice slibuje 24 až 25 stupňů Celsia, ale v podvečer možná nějakou tu deštivou kapku uvidíme. Nebudeme předbíhat. Za chvíličku Michael Jackson, ale
1: ne,
0: teď...
1: Luky, já jsem řekla, že bude pršet, takže bude pršet.
0: Slyšeli jste to, přátelé. Zítra v gumákách, pláštěnkách a s deštníkama.
1: Tak.
0: Jo. Prosím tě, a pršet bude jako zítra?
1: Zítra.
0: Zítra.
1: Zítra.
0: Odpoledne, večer, dá se to ještě nějak přiblížit?
1: No, já se zamyslím, já ti řeknu.
0: OK, tak potom prosím tě ještě ti čísla do sportky, když ti to tak krásně všechno jde. Teď už ale k té milované žluté rodince, protože někteří jsme ji sledovali, když jsme byli, nechci říct, menší, ale jakože nám bylo méně let. A v podstatě, když se podaří, tak to sledujeme i dneska. Jo? No a Simpsonovi už dávno nejsou jen taková nějaká žlutá rodinka ze Springfieldu. Bart, pravda, pořád neudělal maturitu, když se nad tím tak zamyslíme. Maggie neřekla v podstatě ani slovo. Homer furt žere, je takový, jaký je, pořád dělá v jaderné elektrárně.
1: Škrtí Barta.
0: Čtyřikrát vyhodil do luftu a škrtí Barta, přesně tak. No ale za více než, to je neuvěřitelné, skoro 4 desetiletí se z nich stal televizní stroj na prachy. Odhady mluví o příjmech mezi 14 až 22 miliardami. Dolarů, jo. To je neuvěřitelné. Ale klobouk dolů před těmi scénáristy, protože do každého dílu obsadit prostě, nebo napsat ten scénář, aby tam byla prča, aby se s tomu zasmála, to je prostě neuvěřitelné a čistokrvné umění. To je prostě něco neuvěřitelného.
1: Jako 40 let.
0: Jo. 37, nebo jak to je přesně. 89. to bylo poprvé. 86. nebo 7. se objevila nějaký sketch dvouminutový někde, ale bylo hodnotný Seroš, myslím, jako že první byl v tom 89.
1: To už je hodně.
0: To už je prostě televizní fenomén, no, se vším všudy. Mimochodem, těch úsměvných scének je celá řada, ale možná si taky vybavíte, když Bart volal k Vočkovi a vždycky rozdělil to jméno a Vočko potom jako držel to telefonní sluchátko v ruce a ptal se těch štamgastů u baru.
2: Bajvočko, k vašim službám.
3: Prosím vás, není tam pan Rose? Příjmením Krok.
2: Momentíček. Rozkrok. Rozkrok. Hej, je mezi váma nějaký rozkrok.
0: Takový prčí tam bylo.
2: Nejmrňavej smrade. Jednoho dne tě chytím a vyliju svý jméno na tvý záda cepínem.
0: No, dnes a denně v podstatě, když se na to díváš v televizi, tak fakt jako v každém díle je nějaká
1: něco
0: prča.
1: Něco tam je, no.
0: Neuvěřitelné.
1: A Barta bych doma nechtěla teda.
0: Ne?
1: Ne.
0: Tak radši Lízu, že?
1: Lízu.
0: A nebo Maggie.
1: No,
0: ten dudlík je potichu, že?
1: Jasně.
0: No tak přejeme samozřejmě to žluté rodince spoustu dalších fantastických dílů a aby bavila dál.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pokáče, jeho Ignor, za chviličku zpěvačka Rosie.
1: Potom svět celebrit. Když jsme byli u Simpsonu, teď půjdem v celebritám, tam je jich taky spousta v těch Simpsonech. Celebrity totiž teďka jakoby, no hodně se o nich píše, protože začali nosit značku, která se jmenuje Fecal Matter, píše se to Fecal Matter, jakoby jsou to, v překladu jsou to fekálie, ale překvapivě to má i hudební přesah.
0: Jsem myslel, že si rozbalím svačinku, ale asi ještě chvilku počkám.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvančit... No tak nic.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
13: Promění.
12: A v novou sukínku?
13: Promění.
12: A v paraplíčko?
13: Promění.
12: I na obal pro pastelky?
13: I v obal.
12: A v baťůžek?
13: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
14: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
12: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.

0: Tati, a...
1: Běž už.
2: Více na cestaodpadu.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: 10:45, Lilywood and the Prick, za chvíličku Verona, nejsi sám, ani vy nejste doma, ať už jste za volantem v práci, anebo doma, díky, že ladíte rádio, jich rádio Jižní Moravě, když nevím, jestli zrovna je toto to, co chcete slyšet, ohledně těch, jak jste říkala, fekál, nebo
1: fekály,
0: co?
1: Fekály, no. A nejeste, prosím vás, teďka chviličku, protože já tady mám právě zprávu ze světa módy, ale má, jak jsem říkala, hudební přesah i. Prostě na červených kobercích se letos opakovaně objevily světové hvězdy jako Demi Moore, Zendaya, prostě nevím, spousta jich byla, které byly oblečené ve značce jménem Fecal Matter, Fecal Matter, prostě přibližně český fekálie, jo. No a je to kanadská avantgardní módní značka, která záměrně provokuje a zpochybňuje prý hranice toho, co je a není krásné. Třeba Zendaya prostě vypadala, jak kdyby byla z hororu, všude se o tom psalo a asi to byl účel, takže prostě značka se, víš, proslavila. No, ale ten název, nevím, jestli to věděli nebo nevěděli, ale Fecal Matter se jmenovala jedna z prvních kapel Kurta Cobaina. Bylo mu 18 let, odpadl ze střední školy, nahrál nějaké demo na magnetofonu u tety, kde si v garáži, no pak si toho všimli správní lidi, vznikla Nirvana, no a chápeš, takže to, co je teďka modní značka, tak vzniklo prostě u Kurta Cobaina v garáži.
0: Neuvěřitelné, co všechno se ještě do té módy prostě dostane. Ať už název té značky, a počkej, když teda ta paní vypadala jak z toho hororu.
1: No.
0: Tak jako to měla na sobě nějaké
1: taková hadry, byla jako celá černá, taková, jak když třeba na
0: a jako
1: Halloween.
0: Ty prostě šaty dělali, jako že otevřeli septik a brali z toho nějaké kýble nebo něco, nebo
1: ne,
0: co?
1: Ne, to ne. Oni nejsou jakoby takhle spojení, že bys prostě
0: jo. No,
1: jakoby, že by to vizuálně.
0: No,
1: ano.
0: To je prostě jenom ten název.
1: Jo.
0: Tak to. Jakože prostě marketing.
1: No, záměrně, víš co, to vyvolává diskuzi, všichni to řeší,
0: to
1: takže rozhodně. Záměr to
0: vyvolalo
1: prostě
0: diskuzi tady u nás, no.
1: Takže záměr to splnilo.
0: Je. No nic, no. Vera, nejsi sám. Za chvíličku taky Bon Jovi. Jsou prostě věci, které v jistém věku už člověk nepochopí. A nechci to omlouvat tím věkem, že? Jsou jináčí záležitosti, když to prostě v hlavě nemáš, ne?
1: Jako co na tom nechápeš? Reklama super.
0: No dobře, ale tak jestli chci prodávat nějaké zboží, tak tomu prostě nedám název fekál, ne? Pokud zrovna nemám hovnocud a nepotřebuju jako nabízet služby těm, kteří ještě nemají kanál prostě a mají doma ten septik, že?
1: No jo, a co chceš vymyslet, tady už těch značek je, to už si nikdo nepamatuje, jestli to máš.
0: Aha,
1: prostě od Vitona
0: Prady. Takže půjdeme pěkně od spodu,
1: no,
0: potom.
1: Dobře, no.
2: Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
5: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

středeční dopoledne přejem z rádia jich a rovnou se mrkneme, jaká muzika nás bude těšit po 10. hodince. Bude to třeba zpěvačka Taylor Swift s hitem The... Ne, s hitem Patient Hero.

0: Václav řešila s ministrem dopravy obchvat D55 i budoucnost železnice. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi a mějte krásnou středu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
8: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Máme 10 hodin z rádia, jich přejeme krásnou středu.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Břeclav řešila s ministrem dopravy obchvat D55 i budoucnost železnice a Hodonín hostí setkání uměleckých škol z celé republiky. Vedení Břeclavy jednalo s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem o velkých dopravních projektech, které město v příštích letech ovlivní. U plánovaného obchvatu se nyní řeší 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Jasno by podle ministra mohlo být v lednu příštího roku. Na obchvat má později navázat dálnice D55 mezi Lužicemi a Břeclavy, jejíž výstavba je plánovaná na roky 2028 až 2032. Řeč byla také o vysokorychlostní železnici směrem na Slovensko a o návrhu nového terminálu Jižní Morava v místě křížení železnice s dálnicemi D2 a D55. řád. Město zároveň usiluje o nové parkovací plochy u nádraží a o otevření podchodu směrem do Železniční ulice. Jednání se dotklo také přetížených kamionů a budoucích úprav břeclavského nákladního nádraží. Do Hodonína se sjeli zástupci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a umělecko-řemeslnými obory z celé republiky. Dvoudenní setkání hostí místní průmyslová a umělecká škola. Řeší se změny ve výuce, nové obory spojené s digitalizací a umělou inteligencí i proměny trhu práce. Na programu jsou také psychické problémy a rizikové chování žáků. Jednání se účastní i hosté z ministerstva a Národního pedagogického institutu. V Brně začne 12. října rekonstrukce tramvajové trati v Lidické ulici mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská. Stavbaři vymění koleje a práce mají trvat přibližně měsíc. Omezení se dopravy dotkne jen částečně. Tramvaje linek 1 a 6 budou místem projíždět jednokolejně, noční autobusy zůstanou v provozu také. Auta budou moci úsekem projíždět v obou směrech po celou dobu oprav. Řidiči ale musí počítat s dočasným omezením parkování.
12: Rádio Jih. Počasí.
0: Zpočátku dne bude převážně velká oblačnost, během dne ale začne oblačnost od jihozápadu ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno a nebo jasno. Teploty vyšplhají až na 24 stupňů a to v Jihomoravském i Zlínském kraji. A právě teď skoro 3 minutky po 10. Lanžhot hlásí 12 stupňů, Hovorany a Moutnice 13 a Uherské Hradiště 16 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky za volanty.

0: ladíte Rádio Jih. No a my si teď povíme o, řekněme, meteorologických novinkách. Dlouholetou měřící stanici, která byla ve Strážnici, totiž museli meteorologové přesunout do Radějova. Důvod? Potřebná kvalita měření. Nové stanoviště se nachází od toho původního asi 6 kilometrů a odborníci ho hledali rok a půl. Ve Strážnici už totiž delší dobu byl problém s údržbou té lokality a taky okolí, takže hrozilo, že údaje z měřící stanice už nebudou tak přesné. Konkrétně hlavně délka slunečního svitu a rychlost větru. Ve Strážnici se nepodařilo najít další vhodné místo, takže výsledek je ten, že ji teda nakonec přesunuli do Radějova. Ale ve Strážnici byla dlouho, takže si povíme ještě pár rekordů, protože nejvíc tropických dní letos meteorologové naměřili právě ve Strážnici, a to 54. A druhý nejvyšší počet tropických dní naměřila Strážnice předloni, a to 47. V roce 2015 to bylo 44. A Strážnice vládne taky s počtem dnů s teplotou 35 stupňů a výš, a těch bylo letos 18. Tak máte tam pěkně horko, my vás zdravíme do Strážnice, zdravíme taky do Radějova, ať vám to tam pěkně měří, a už za okamžik posíláme další dnešní muziku. Krásné dopoledne.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

máme za sebou trojku hitů pro dobrou středeční náladu. Za malý moment už nás čeká další muzika z našeho playlistu. No a taky naše cesty povedou do velkých Opatovic.

0: za několik málo minut.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: To bylo chytrý, koupitelku v datártu.
3: Vy chytrálí, s chytrátem jsme ušetřili.
2: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
4: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví.

0: Ne, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

0: hlavních hradem jižní Moravy. Teď ale žádné příjemné zprávy nepřinášíme, právě naopak, míříme totiž do jihomoravských Velkých Opatovic, kde řešili blanenčtí policisté potyčku několika dětí, při které jednu z dívek odvezli záchranáři do boskovické nemocnice. Podle kriminalistů byla část z dětí z jedné školy, ta potyčka se odehrála teda mimo školu, ale část těch dětí byla z té jedné školy a s tou teď intenzivně spolupracují a mimo jiné se snaží zjistit taky udávání, které té potyčce předcházely. Bylo u ní několik dětí a některé z nich si celou natáčely na mobil. Policisté už tyto záznamy mají, vyhodnocují je a zároveň taky zjistili totožnost všech přítomných osob. Jak jsme říkali, tak jedna dívka utrpěla zranění a záchranáři ji převezli k vyloučení vážnějších zranění do boskovické nemocnice. Teď budou na případu pracovat nebo pracují policisté, zjišťují veškeré okolnosti, vyhodnocují záznamy a s ředitelkou dané školy je v kontaktu taky policejní preventistka. Vzhledem k věku dětí policie odmítá sdělovat další bližší informace. No je toho čím dál víc, nebo o tom víc víme, nevím. Každopádně je to strašné a rozhodně by se to mělo nějak změnit, aby jsme nedošli jako rodiče za chvilku do fáze, kdy se budeme bát posílat svoje děti do školy. Tak již se přejem, ať se brzo uzdraví, policistům ať případ vyřeší, no, nějak. A my se vrátíme zpátky k muzice na rádiu. Hezké dopoledne.
1: Neoveská cimbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cimbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: a to třeba Evu Farnou a na ostří nože. Zpěvačka Miley Cyrus přidá hit Best Persuade. A bude taky 90-kové Stay. Samozřejmě taky čerstvé humoravské zprávy, které přidá kolega Petr Jindra, prozradí v nich třeba to, že kvůli běžeckému závodu se v sobotu uzavře silnice mezi Lednicí a Břeclaví. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na restaurantweek.cz.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno. Zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
15: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
0: I minutku po 11. přejeme z rádia jejich hezké dopoledne.
16: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Kvůli běžeckému závodu se v sobotu uzavře silnice mezi Lednicí a Břeclaví a zlínská nemocnice pomáhá lidem s Parkinsonem. Vedle léčby nabízí i cvičení a praktickou podporu. Řidiči na Břeclavsku musí v sobotu 10. října počítat s dopravním omezením kvůli závodu Běhej lesy Lednice. Od 11:30 dopoledne do 5 hodin odpoledne bude úplně uzavřena část silnice. Jde o úsek od odbočky k úpravně vody až ke kempu Apollo. Běžná doprava tudy neprojede a řidiči budou muset využít objížku přes Valtice. Uzavřeným úsekem budou moci projet jen vozidla záchranných složek a autobusy. Provoz v okolí závodu budou řídit pořadatelé. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu Park, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Nejde přitom jen o samotnou léčbu, ale také o rehabilitaci, výživu nebo pomoc v sociálních otázkách. Na rehabilitačním oddělení se pacienti věnují pravidelnému cvičení, trénují chůzi, rovnováhu i jemnou motoriku a učí se předcházet pádům. Podle nemocnice může pravidelný pohyb pomoci zpomalovat postup onemocnění. Součástí projektu jsou také vyškolení odborníci, kteří pacientům poradí například s hledáním logopeda či psychologa nebo se sociálními dávkami a další praktickou pomocí.
19: Rádio Jih, počasí.
0: Dneska bude polojasno, později odpoledne a večer se nám vyjasní na skoro jasno nebo úplné jasno a teploty vyšplhají až na 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji a právě teď Břeclav a Modřice měří 15, Sedlec u Mikulova 16 a Lipov 17 stupňů Celsia.
20: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
19: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky na cestě.

0: a my si teď 17 minut po 11 povíme o 20-leté Kristině Klotáskové, která teď v letě ušla přes 2200 kilometrů. Vyšla tady od nás z Hodonína a přišla až do Říma. Její cesta vedla přes Rakousko, Slovinsko až do Itálie, no a trvala 3 měsíce. Celou cestu nešla sama, začala s parťákem, ale ve Slovinsku už se rozdělili. No a jedním z hlavních důvodů, proč tuto cestu absolvovala, byl ten, že by chtěla upozornit na psí útulek Pet Heroes v Lanškrouně a chce mu pomoct získat peníze na rekonstrukci, která by podle vedoucí útulku vyšla asi na 5 milionů korun. V útulku je 41 zvířat momentálně. No a vedoucí o Kristině i jejím parťákovi pověděla, že jsou to dva milí, zapálení, mladí lidi a že si jejich snahy a zájmu moc váží. Když se ještě ale vrátíme k té cestě, protože nejenom ten důvod, ale i ta samotná cesta je velice zajímavá, tak Kristina spala především venku, na loukách, na okrajích lesů anebo polí, a to buď ve stanu, anebo pod širákem, a prý se ani moc nebála. Co se přírody týče, tak jí nejvíc zaujalo Rakousko, potom samozřejmě řeka Soča ve Slovinsku, protože ta má neskutečnou barvu, a v Itálii jí podle jejich slov nepřekvapilo nic, co by se týkalo nějakých přírodních krás, ale odtamtud si přináší nejvíc zážitků se setkání s lidmi. No a jak to tak bývá, tak na takových cestách byly dny náročnější i méně náročné, lepší i horší, ale důležité je, že to Kristýna zvládla a užila si to. My zdravíme z rádia, taky od nás letí gratulace a ještě i zpěvačka Miley Cyrus.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: nové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Je čas optimalizovat zisk, ale je to náročné.
7: Ale váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
13: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle

ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a to i krátce před 11:45. No a teď už se přesuneme k té bezpečné dopravě. Možná to znáte, sluchátka na uších, oblíbená muzika nebo podcast, a člověk občas úplně vypne okolní svět, což bývá někdy účel, ale není to moc dobrý nápad třeba ve městě, kde to může být docela nebezpečné. Minulý týden se o tom přesvědčily dvě ženy v Brně na kolišti u Moravského náměstí. Obě dvě měly sluchátka a při zelené vstoupily na přechod, jenomže k tomu přechodu právě přijížděla sanitka se zapnutými majáky i sirénou. Ani jedna ji zřejmě neslyšela ani neviděla. Naštěstí teda řidič sanitky předvídal a dopředu zpomalil. Jedna z žen si auta na poslední chvilku teda všimla a couvla, a druhá se naopak rozběhla přímo před to auto. Tentokrát naštěstí všechno dobře dopadlo, ale policisté znovu připomínají jednu jedinou jednoduchou věc. Když máme sluchátka, tak se tím připravujeme v provozu o jeden hodně důležitý smysl, a oči zkrátka nevždycky stihnou nahradit to, co bychom normálně nejdřív třeba slyšeli.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.zalipy.cz.
3: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ulrich, doznívá nám Marek Ztracený se songem To se mi líbí. Blíží se nám 12. hodina, takže taky dobrou chuť přejeme, pokud obědváte. A my nabídneme menu, hudební menu muziky pro tu první odpolední hodinku. Dáme si třeba Hit Everlasting. Rybičky 48 přidají jednoho zamilovaného a jednu nešťastnou.

0: se v Brně začne oprava tramvajové tratě, provoz zůstane zachovaný. Tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia X.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky. Hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
4: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Za půl minutky bude 12. Z rádia jich přejeme dobrou chuť.
11: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Břeclav řešila s ministrem dopravy obchvat D55 i budoucnost železnice a Hodonín hostí setkání uměleckých škol z celé republiky. Vedení Břeclavy jednalo s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem o velkých dopravních projektech, které město v příštích letech ovlivní. U plánovaného obchvatu se nyní řeší 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Jasno by podle ministra mohlo být v lednu příštího roku. Na obchvat má později navázat dálnice D55 mezi Lužicemi a Břeclavy, jejíž výstavba je plánována na roky 2028 až 2032. Řeč byla také o vysokorychlostní železnici směrem na Slovensko a o návrhu nového terminálu Jižní Morava v místě křížení železnice s dálnicemi D2 a D55. Město zároveň usiluje o nové parkovací plochy u nádraží a o otevření podchodu směrem do železniční ulice. Jednání se dotklo také přetížených kamionů a budoucích úprav břeclavského nákladního nádraží. Do Hodonína se sjeli zástupci středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a umělecko-řemeslnými obory z celé republiky. Dvoudenní setkání hostí místní průmyslová a umělecká škola. Řeší se změny ve výuce, nové obory spojené s digitalizací a umělou inteligencí i proměny trhu práce. Na programu jsou také psychické problémy a rizikové chování žáků. Jednání se účastní i hosté z ministerstva a Národního pedagogického institutu.
12: Rádio Jih.
14: počasí.
0: Bude polojasno, později odpoledne a večer skoro jasno a nebo jasno a teploty až 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. Právě teď Žďánice, Bořetice a Rajhrad hlásí 17 a v Hodoníně máme 18 stupňů Celsia.
15: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A 2:12, buďte opatrní, na D2 na 3. kilometru ve směru do Brna se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, počítejte tady se zdržením. Hlavně opatrně a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu a hlavně dobře dojete.

0: chuť všem z Rádia Jih a pojďme na to, co nás čeká dál. Tak samozřejmě muzika, protože je středa, tak taky Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No ale ještě před tím vším vám dáme tip na procházku, a to klidně s dětmi. Jestli totiž hledáte v Brně nějaké místo na procházku, kde se zabaví právě i děti, tak zkuste údolí svatého Antoníčka mezi Divišovou čtvrtí, Sadovou, Lesnou a Soběšicemi. Vede interaktivní naučná stezka, na kterou se dá nastoupit hned z několika stran. A po cestě tou stezkou nejsou jenom takové ty klasické informační cedule, ale čekají tam třeba komiksová zastavení, frotáž, doskočiště, šifrovací hra a nebo různé prvky zaměřené na zvířata, rostliny a prostě život v lese obecně. Ta trasa má zhruba 5 kilometrů a propojuje taky hřiště Ondřeje Sekory, rozhlednu Ostrá Horka a nebo nějaká ta další místa k odpočinku. No a teďka navíc se stezka ještě rozšíří. Teď od soboty 10. října se na rozcestí u svatého Antoníčka otevírá totiž lesní knihovna. Na jejich 12 zastaveních se podíleli brněnské školní třídy a doplnili je vlastními díly vytvořenými přímo z přírodních materiálů. Celá ta stezka přitom původně vznikla díky participativnímu rozpočtu města Brna, no a podívejte se, teď je toho na ní tolik. Takže pokud byste třeba zrovna v tu sobotu 10.10. neměli co dělat, tak se můžete vydat na tuhletu stezku do Brna a být rovnou u otevření té lesní knihovny. Pokud se vydáte, tak si to užijte, odpočíňte si při procházce, prostě si to užijte a užijte si pojďme teď taky další muziku na Rádiu Jih a stejně tak středeční Vinařovo okénko. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Jak jsem vám v minulém pořadu oznámil, že nabízíme také rozbory vína do druhého pracovního dne, služba se dobře chytla. Dodržujeme slíbené termíny, jsme levnější než ostatní a tak vše funguje, jak má. Otázkou je, jaké limity a ideální hodnoty vlastně víno má mít. Začnu tím nejjednodušším, co se dá změřit i ve sklepě, a to je volná síra. Ta má mít maximálně 50 mg na litr. Ve sklepě však doporučuji nepřekročit 35 mg na litr. Tuto hodnotu jednoduše změříte přípravkem firmy Hill Regens. Celková SO2, tedy součet volné a vázané síry, by neměl u suchých bílých a růžových vín do 5 gramů cukru překročit 200 mg na litr a nad 5 gramů 250 mg na litr. U suchých červených vín nesmí překročit 150 gramů celkové síry. Bohužel vázaná síra nejde změřit jinak než laboratorně, ale ve vinařském domě to do 2 dnů zařídíme. Velmi důležitou veličinou, zejména v této době, kdy vína ve sklepě dokváší a mění se zásadně jejich vlastnosti, jsou těkavé kyseliny. Jsou to ty látky, které pokud jsou výrazné, později pálí v krku a nepříjemně zapáchají do průmyslových tónů, jako je ředidlo či aceton. Bohužel z vína úplně odstranit nejdou, ale jejich veličina vám alespoň pomůže při rozhodování, co dál s takto poškozeným vínem. Měří se na mini ekvivalenty, a to pouze v laboratoři. Bílé a růžové by mělo mít do 18 mkv a červené do 20 mkv. Jedna z nejdůležitějších veličin, která tvoří základ vína, je alkohol. Ten bych rovněž doporučoval nechat změřit laboratorně, i když existují nástroje, jak si ho změřit doma. Jde ale o velmi přibližné výsledky, a to zejména nyní, kdy potřebujete nechat ve víně alkoholy a cukry v té nejlepší rovnováze, bych nedoporučoval. Naše moravská a bílá růžová vína by měla mít rozsah alkoholu od 11 do 13,5 gramů. Záleží na zbytkovém cukru a kyselinách. Taková vína sem patří a na taková vína je náš lid historicky uvyklý. Červená by měla být suchá s rozsahem alkoholu od 12 do 14 gramů. Naše laboratoř vám samozřejmě rychle zašle také výsledky kyselin, bílkovin, kvasinek ve víně a dalších velmi důležitých údajů, které vám pomohou vyrobit z letos docela pěkných hroznů krásné víno. Z vlastní zkušenosti vidím, že s těmito údaji se naučili pracovat i vinaři, kteří ještě relativně nadávno ctili selská vína a styl nějak to dopadne. Doba pokročila a kvalita vín se takto nesmírně zlepšila právě u malých vinařů. A pokud vám děvčata z laboratoře najdou ve víně nějaký problém, troufnu si říct, že v vinařském domě ho dokážeme pomoct vyřešit. Nakonec, laboratorní expres Kopečková Pátice funguje a naši enologové jsou svými kvalitními radami známí a oceňovaní. A přípravku na opravy vín máme dost. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech.
2: www.vinařskydom.cz.
0: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
3: Plánujete nový plot?
4: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu?
3: Doprava po celé Moravě zdarma.
4: Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
3: www.3div.cz.
0: Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

0: je na rádiu jich taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No a my se teď prozradíme, co je před námi. Damiano David, Katy Perry a Becky G, to z muziky. No a z novinek z našeho krásného regionu třeba to, že se v Hodoníně otevře nová kožní ambulance a my si na rádiu jich za několik málo minut prozradíme, kdy, kde, co a jak. Do té doby si užijte muziku a mějte hezké odpoledne.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.

Jsme moc rádi, že i dneska ve středu 7. října ladíte Rádio Jih. No a jak už jsme před pár minutami prozradili, tak v Hodoníně se otevře nová kožní ambulance. Teď si ale taky povíme veškeré podrobnosti. Takže důvod je zřejmý.

0: svých sociálních sítích oznámili, že 18. listopadu letošního roku budou otevírat dermatologickou ambulanci v Hodoníně a od toho samého dne bude možné se taky objednávat. Objednávat pomoc tady najdou třeba ti, kteří řeší různé ekzémy, lupenku nebo jiná kožní onemocnění, anebo třeba ty, kteří chtějí vyšetřit mateřská znamenka. No a kdeže to bude? Centrum MatMed sídlí na Jižňáku v ulici Kolárova, takže vzhledem k naplněným kapacitám a tím pádem i dlouhým čekacím dobám všude jinde, pokud jste si zrovna říkali, že byste potřebovali zajít na kožní, tak nezapomeňte, že jedno nové se otevírá 18. listopadu v Hodoníně a od toho dne se můžete taky objednávat. No a teď samozřejmě zůstávejte s Rádiem Jih, ať si můžete užít další muziku, tady je kapela Krištof.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Fanského studia rádia jich přeje Veronika Brosianu. No a pojďme na muziku, která nám tu následující 13. hodinku bude zpříjemňovat. Budu to třeba Roxette, tady Jura.

0: Já se taky Petr Jindra se středečními humorovskými zprávami rádia jich a prozradí v nich třeba to, že Zlínská nemocnice pomáhá lidem s Parkinsonem, vedle léčby nabízí i cvičení a praktickou podporu. Tak si na to počkejte, nenechte si nic z toho ujít, zůstaňte s námi, užijte si muziku a mějte krásnou středu.
1: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská, Kyjově.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucí novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
9: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
15: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Za pár vteřin na modbě 13. hodina, my vám z rádia jich přejeme krásné středeční odpoledne.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Kvůli běžeckému závodu se v sobotu uzavře silnice mezi Lednicí a Břeclaví a Zlínská nemocnice pomáhá lidem s Parkinsonem, vedle léčby nabízí i cvičení a praktickou podporu. Řidiči na Břeclavsku musí v sobotu 10. října počítat s dopravním omezením kvůli závodu Běhej lesy Lednice. Od 11:30 dopoledne do 5 hodin odpoledne bude úplně uzavřena část silnice. Jde o úsek od odbočky k úpravně vody až ke kempu Apollo. Běžná doprava tudy neprojede a řidiči budou muset využít objížku přes Valtice. Uzavřeným úsekem budou moci projet jen vozidla záchranných složek a autobusy. Provoz v okolí závodu budou řídit pořadatelé. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se zapojila do celorepublikového projektu Park lék, který má zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou nemocí. Nejde přitom jen o samotnou léčbu, ale také o rehabilitaci, výživu nebo pomoc v sociálních otázkách. Na rehabilitačním oddělení se pacienti věnují pravidelnému cvičení, trénují chůzi, rovnováhu i jemnou motoriku a učí se předcházet pádům. Podle nemocnice může pravidelný pohyb pomoci zpomalovat postup onemocnění. Součástí projektu jsou také vyškolení odborníci, kteří pacientům poradí například s hledáním logopeda či psychologa nebo se sociálními dávkami a další praktickou pomocí.
0: Časí. Venku polojasno, později odpoledne a večer dokonce skoro jasno a nebo jasno a teploty až 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. No a právě teď minutku po 13. Čejkovice, Kostice i Slavkov u Brna hlásí 20 stupňů a Veselí nad Moravou 21.
15: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: Dvě minutky po 13. zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty opatrně v Brně na Hodonínsku a taky na Zlínsku. V Brně v ulici Příkop u křižovatky s ulicí Milady Horákové se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením. Na Hodonínsku mezi Strážnicí a Radějovem leží na vozovce spadlý strom. Očekávejte komplikace. Dále ještě na Hodonínsku mezi Doubravou a Strážnicí stojí porouchaný kombajn, ze kterého na vozovku vytekl olej, tak se tady doporučuje snížit rychlost. A ještě na Zlínsku na výjezdu z Frištáku na Lukov se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu. Tak hlavně opatrně a mějte s rádiem i šťastnou cestu, ať už pádíte kamkoliv.

0: Roberta Fina. Ten loni sice zemřel, ale protože se stal tak nějak legendou, tak se na jeho počest v parku něco chystá. A co? O tom na Rádiu Jih už za pár chvil. Teď David Geta.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut posloucháte Rádio Jih. No a kdo chodíte do brněnských Lužánek, tak si možná pamatujete velikého bílého psa Fina. Byl tak trochu místní celebritou, znali ho děti, znali ho dospělí a podle všeho ho znali i návštěvníci ze zahraničí. Fin loni bohužel zemřel, no ale teď bude mít v parku, představte si, svoji vlastní sochu. Odhalí ji dneska v 5 hodin odpoledne poblíž Ponava Café, kde Fin často pobýval. Socha vznikla podle 3D skenu, který pořídili ještě v době, kdy byl Fin v plné síle. No a podle sochaře Jiřího Pece přitom vydržel neuvěřitelných 30 minut úplně bez hnutí. Zajímavá ale nebude jenom ta samotná socha, ale i podstavec, protože ten má vibrovat a nabídne místo k posezení a bude u něj taky miska s vodou pro psy a do budoucna se počítá i s interaktivní zvukovou instalací. Na Finovu sochu se mimochodem složilo 113. fanoušku a část nákladů pak pokryly dotace a sponzorský dar. Tak to je krásné, někomu se to může zdát jako úplná blbost, ale je to krásné a my v dnešní době potřebujeme spoustu takovýchto různých hezkých věcí. Takže do Brna zdravíme z Rádia Jih a posíláme Vesnu a vínečko.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 25 minut, díky, že zůstáváte s rádiem Micha. Ještě než se tady zase klasicky prostřídáme, tak mám něco pro ty z vás, kdo máte doma deváťáky, kteří ještě nevědí, kam by chtěli jít na střední. Gympl, řemeslo, technika, všechno tam bude, takže jestli tohle teďka doma řešíte, tak v Břeclavi může s rozhodováním pomoct veletrh středních škol s názvem Tak kam. V domě školství se během 2 dnů představuje víc než 40 škol a není to jenom o papírkách, letáčkách, brožurkách. Deváťáci si tam můžou popovídat s učiteli, s řediteli, ale hlavně přímo se studenty, kteří už na té dané škole studují, takže se můžou zeptat na věci, které je opravdu zajímají a možná si trošku udělat jasno v tom, co by je mohlo bavit. Na výběr jsou gymnázia, licea, odborné školy a taky učiliště. Ten veletrh je, jak už jsme říkali, v Břeclavském domě školství. Otevřený je dneska do 5 odpoledne a potom znovu zítra od 8 ráno do 4 odpoledne. Takže jestli je to u vás doma teďka zrovna horké téma, tak vyražte do Břeclavy a třeba už to trošku vychládne. No a teď už si pojďme na rádiích užít další muziku.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavat oken, dveří, vrat a stínící techniky. Hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12.
6: Řekni heslo JICH a máš 10% slevu.
5: www.stkbučovice.cz.
7: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: z Rádia X. Tady je Veronika Brostianu a Vlastě
1: Matík. Ahojte, to je V a B na Rádiu X.
0: Ano,
1: no,
0: V, V.
1: V, V, jako...
0: Ještě VKV, velmi křivké vztahy, byly.
1: Jo, ještě. My jsme měli jednou AKV, to bylo audiokanál Veselý. Čověče, tam jsme taky vysílali. Tam jsem pracoval vlastně poprvé ve svém životě na úřadě. I když to bylo ve sklepě, jo, tak jsem pracoval na úřadě.
0: To,
1: a to je důležité. Jo, musíš to umět podat, víš to. Tak prosím tě, já mám pro tebe dvě slova. Nelekej se.
0: No,
1: jedno je strašně dlouhé, ale jo. Když se zaměříš na ten začátek, tak ho máš hned, jo?
0: Dobře.
1: Takže vůbec ani pomalu neposlouchej ten konec. Voní do hit ca navd
0: 12 lety.
1: Ne, i voní do hit ca navd. Je tam H?
0: 12 nohy. Co?
1: Ne.
0: Počkej, je tam 12?
1: Ano.
0: 12, tak dobrý, pojďme.
1: I voní do hit ca navd
0: 12 hod.
1: No.
0: Ví.
1: I voní.
0: 12-hodinový.
1: 12-hodinový, ano. Kenaps.
0: Spánek.
1: Ano.
0: Máš za sebou.
1: Ano.
0: Tak proto mi dáš takové slovo, to už je všecko jasné.
1: Víš co, já se přiznám dobrovolně, že včera jsem byl maličko už unavený, protože den předtím jsem šel spát až ve 2 ráno a probudil jsem se nějak 8, nebo... No, tak jsem měl 6 hodin spánku, tak jsem byl včera unavený. A tak jsem si, jakože jsem se díval na jeden film, Delikatesa se to jmenuje.
0: Aha.
1: Moc hezký film je to, jakože tak doporučuji se podívat. Je to o kuchaři. No a před 10. mě to tak nějak jako začalo, nic, vypínám všechno. Šel jsem spát a fakt jsem se probudil člověče před 10.
0: Ty kráso.
1: A říkám, ježiši, to už je 10.
0: Tak to je ale dobrý vlastně.
1: Jo, jsem odpočatý, díky.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Get Lucky. Já jsem Vlastně Matík, už za chvíli dorazí kolega Petr Indra s dalšími humoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že sportovní hala v Uherském Hradišti má nový povrch, nové je i hřiště v Rybárnách. Počkejte si na podrobnosti.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak, ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
4: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
0: Děcka, hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Sportovní hala v Uherském Hradišti má nový povrch, nové je i hřiště v Rybárnách a radnice Brna středu znovu podpoří talentované školáky stipendii. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má po téměř 30 letech nový povrch. Starou podlahu nahradil moderní polyuretan s barevným rozlišením a lajnováním pro různé sporty. Součástí rekonstrukce bylo také nové vybavení, například žebřiny, volejbalové sloupky nebo házenkářské branky. Halu využívají školáci, sportovní oddíly i veřejnost. Modernizace stála 4 260 000 korun, z toho 1 800 000 pokryje dotace z Línského kraje. Ve městě prošlo obnovou také hřiště v Rybárnách za téměř 2,5 milionu. Na dětském hřišti nahradil písek pod herní lodí bezpečnější plyžový povrch. Změnilo se i sousední sportoviště, kde asfalt vystřídal barevný povrch s lajnováním pro různé sporty. Přibyly také branky pro fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše a sloupky pro volejbal nebo nohybal. Městská část Brno-Střed i letos nabídne stipendia pro nadané žáky základních škol. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky věnovat třeba přírodním vědám, matematice, historii nebo programování. Kurzy probíhají individuálně, online a v angličtině ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež. Radnice chce programem podpořit děti bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím ředitelů škol do 25. října.
9: Rádio Jih. Počasí.
0: V Němčičkách aktuálně měříte 20 stupňů Celsia, ve Zlíně, v Mikulčicích a ve Řesovicích potom 20 stupňů. Ve čtvrtek ráno očekáváme převážně polojasnou až skoro jasnou a ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne začne přibývat oblačnost, odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer a v noci začne přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší zítřejší teploty, na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Na trase z Veselí nad Moravou do Kyjova na příjezdu do Bzence bourala 4 osobní auta. Na místě je policie a projíždí se kyvadlově. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: of Beginning ve 14 hodin 9 minut. A je fajn, že už si na to pomaličku jistě zvykáte, protože za chviličku budeme opět číst seznam dnešních oslavenců. Takže pokud máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, což jsou Justýny a Elišky, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Ať se nám to tam vleze, tak potřebujeme jenom jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, protože co si budem, Jošku a Justýn a Elišek je strašně, strašně moc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou to číslo 606 703 889 a napište pouze jméno, příjmení a kde oslavenec, ten dnešní oslavenec nebo oslavenkyně bydlí.

Kristýno, Eliška, k dnešnímu svátku ti přeje celé rádio Jich jen to nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 7. října slavíš narozeniny, stejně jako paní Ludmila Koužilová z Ratíškovic, která má dneska 70, Blanka Šiková ze Zlína, Pavel Herodes z Bracova, Miroslav Drexler z Veselí nad Moravou, Tomáš Julínek ze Slavičína, Radim Vacula z Luhačovic. Tak

0: je mimo jiné den van, den frappé a protože je první středa v říjnu, máme také den dýňových semínek. 7. října by slavila narození významná osobnost, dánský fyzik a nositel Nobelovy ceny Niels Bohr. A právě od něj si dáme moudro pro dnešní den. Odborník je člověk, který udělal všechny chyby, které je ve vymezeném oboru možné udělat. Myslím si, že jsem odborník. Jeho myšlenka krásně ukazuje, že každá chyba nebo špatný odbočený směr na našich cestách, ať už na kolejích nebo v životě, není prohra, ale cenná zkušenost, která z nás teprve dělá moudřejší lidi. No a když máme ten den van, dáme si jeden vtípek na toto téma. Přijde návštěva do blázince a ředitel ukazuje ústav. Zastaví se u napuštěné vany, ve které sedí chovanec a lžičkou vybalancovaně nabírá vodu a vylévá ji vedle. Návštěvník se ptá, proč to dělá? No, my nejdříve napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi na blázinec lžíci, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil. Aha, rozumím. Normální člověk vezme kýbl, aby měl hned vanu prázdnou. Ne, normální člověk vytáhne špunt.
1: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte naladěno rádio Jich, rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte Meredith Brooks, její bič. 14 hodin 29 minut, to je aktuální čas. Za chvíli slibovaní IVM z Podivína, jejich Malinovka. Bude taky R-City a Somber. Kde mají řidiči nově k dispozici desítky parkovacích míst přímo u vlakového nádraží a kde zatím mohou parkovat zdarma, tak o tom budeme na rádiu Jich mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Držte vlnu na Jihu, za 10 minut se dozvíte víc.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jich a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například

0: and ready, sombre, novinka na frekvencích rádia i rádia Jižní Moravy ve 14 hodin 43 minut. A kde teda mají řidiči nově k dispozici desítky parkovacích míst přímo u vlakového nádraží? Ve Znojmě, tam se bývalé autobusové nádraží u vlakové stanice mění na velké parkoviště. Řidičům nabídne celkem 89 míst a dalších 5 stání pro držitele průkazu ZTP. Teď je plocha otevřená přibližně z poloviny. Celá by měla být k dispozici za 2 týdny. Parkování je zatím zdarma, město ale bude sledovat, jak moc se místo využívá a do budoucna může pravidla změnit v souvislosti s připravovaným systémem parkování ve Znojmě. Radnice chystá také další parkovací plochy v ulici 28. října a u plovárny v Louce. Tak do Znojma samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 17 hodin, 55 minut, aktuální čas, Kabáti, malá dáma na jihu, po 15. Marek Ztracený, dvě láhve vína. Bude také Miles Smith, jeho Nice to meet you. A z 90. dáme kapelu Snap, Rhythm is a Dancer. Staré město dokončuje proměnu Hradišťské, pomůže i s přípojkami. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
5: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
6: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salko při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Staré město dokončuje proměnu Hradišťské, pomůže i s přípojkami a vlastní vodárny by mohly Brnu prodražit vodu. Revitalizace slepé části Hradišťské ulice ve Starém Městě míří do finále. Přibudou nové chodníky, odpočinková zóna a 44 parkovacích míst. Město zároveň zaplatí výměnu špatných vodovodních a kanalizačních přípojek. Jejich majitelé pak budou moci náklady postupně splácet. Součástí úprav bude i nový autobusový přístřešek a obnovené okolí památníků. Práce mají skončit na konci listopadu. Město za ně zaplatí 22 milionů korun. Brno dále řeší, jak získat plnou kontrolu nad společností brněnské vodárny a kanalizace. Město dnes vlastní většinu firmy, 46%, ale drží francouzský Suez a obě strany se zatím nezhodly na ceně případného odkupu. Radnice proto prověřuje i možnost založit úplně novou městskou vodárenskou společnost. Podle studie, kterou projednávali radní, by ale tento krok přinesl vysoké počáteční náklady a mohl by ve výsledku zvýšit tlak na cenu vody. Nová firma by navíc byla dále částečně závislá na stávajících vodárnách, protože ty vlastní a provozují čistírnu odpadních vod. Studie proto hodnotí tuto variantu ekonomicky hůře než zachování současného stavu nebo odkup podílu Suezu. O dalším postupu bude rozhodovat nové vedení města po volbách. Hodonínský Baník čeká ve druhé hokejové lize 14-denní pauza, protože tři jeho nadcházející zápasy byly odloženy. Klub se kvůli pokračující rekonstrukci stadionu snažil se soupeři domluvit na výměně pořadatelství, tentokrát ale neuspěl. Další utkání tak Hodonín odehraje až 17. října v Novém Číně.
14: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, ve Svatobořicích, Mistříně a v Bílovicích u Uherského Hradiště. Aktuálně měříte 23 stupňů Celsia, v Bučovicích 22, v Brně potom 20 stupňů Celsia. Zítra ráno bude ještě převážně polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne přibývat oblačnost, odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer a v noci začne přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že na trase z Veselí nad Moravou do Kyjova na příjezdu do Bzence se dořešuje nehoda 4 osobáků, na místě policie a projíždí se Kyvadlově. V Brně v Sedláčkově ulici u křižovatky s Jedovnickou bourala dvě osobní auta, takže počítejte s omezením. Na Blanensku na příjezdu do Vážan z Boskovic se srazila dvě osobní auta, projíždí se bez držení a v Brně v ulici Poříčí na křižovatce s Křížovou bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě probíhají vyprošťovací práce, tak počítejte se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A to by mě zajímalo, komu mám poslat SMSku, jestli jsem na někoho nezapomněl. Když mi to takhle přišlo na mysl. Tak vlastně vám přeje krásné středeční odpoledne. Máme 15 hodin 4 minuty a my vám teďka z rádia posíláme Imanyho.

0: Jej jsem Mráz na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. 15:10. Tak a co nás čeká ve vysílání rádia Jih dál? Jižní Morava má dva nové pavoučí obyvatele. Věci na Břeclavsku a Hudonínsku objevili druhy, které dosud v Česku nikdo nezaznamenal. Jeden z nich našli u Rakvice, druhý nedaleko Dubňan. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih už za chvíli, konkrétně po další dvojce hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, rádio Jižní Moravy.

0: Vítám, 15 hodin 16 minut na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. A pozor, vědci na Jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nebyly zaznamenané. Na slanisku Trkmanec Rybníčky u Rakvic našli dvě samice skákavky Atulus inexpectus. Tento druh žije hlavně v nížinách poblíž vody a na slaniscích. Druhý nový nález pochází z Kostelisek u Dubňan na Hodonínsku. Tam vědci objevili vzácnou snovačku Krustulina stykta, která se vyskytuje především v mokřadech a rašinilištích a dosud byla potvrzená ve všech sousedních zemích, jen v Česku chyběla. Podle vědců nálezy potvrzují, že jihomoravské mokřady mají mimořádnou přírodní hodnotu a při jejich dlouhodobém sledování se stále daří objevovat nové druhy. Tak my samozřejmě gratulujeme a já jenom připomenu, že ten, kdo bude zlobit, tak toho sežerou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ztracený, dvě láhve vína na frekvencích Rádia Hrádie Jiží Moravy. Díky za to, že posloucháte. Také ve středu 7. října 15.27. Co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Nemocnice Břeclav hlásí akutní nedostatek krve, a to všech krevních skupin. Obrací se proto na pravidelné dárce i na ty, kteří o darování teprve uvažují. Podrobnosti vám sdělíme takhle na frekvencích rádia Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a v tuhleto chvíli míříme tam, kde nás posloucháte a ladíte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. Nemocnice Břeclav má aktuálně akutní nedostatek krve všech krevních skupin. Vyzývá proto zdravé dárce, aby pokud mohou, přišli zásoby doplnit. Krev je totiž potřeba například pro pacienty po úrazech a operacích nebo pro lidi s onkologickým onemocněním. Břeclavská nemocnice připomíná, že jediné darování krve může pomoci hned několika pacientům. Podrobnosti o podmínkách darování i o možnostech objednání najdete na webu nemocnice Břeclav www.nembv.cz. No a co si budeme, nikdy nevíte, kdy tuto vzácnou tekutinu budete potřebovat vy sami nebo někdo z vašich blízkých.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: frekvencích Rádia Jižní Moravy, 15 hodin 55 minut. Tak co si zahrajeme po 16. Bude Dermot Kennedy. Dermot. Funeral bude taky Poetika blízko. Dneska je veselé. A budou taky Love Message, Love Message. Radnice Brna středu znovu podpoří talentované školáky stipendii, také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teď se to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Relax klub Lipovka v Hodoníně, místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
7: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
8: Ale tohle vypadá dobře.
7: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
8: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
7: Vypněte obrazovku.
9: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
7: Rezervace na restaurantweek.cz.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cičte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
16: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
17: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
18: No jasně, z MND to jde.
17: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
0: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
19: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
20: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
21: Sportovní hala v Uherském Hradišti má nový povrch, nové je i hřiště v Rybárnách a radnice Brna středu znovu podpoří talentované školáky stipendii. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má po téměř 30 letech nový povrch. Starou podlahu nahradil moderní polyuretan s barevným rozlišením a lajnováním pro různé sporty. Součástí rekonstrukce bylo také nové vybavení, například žebřiny, volejbalové sloupky nebo házenkářské branky. Halu využívají školáci, sportovní oddíly i veřejnost. Modernizace stála 4 260 000 korun, z toho 1 800 000 pokryje dotace z Zlínského kraje. Ve městě prošlo obnovou také hřiště v Rybárnách za téměř 2,5 milionu. milionu. Na dětském hřišti nahradil písek pod herní lodí bezpečnější plyžový povrch. Změnilo se i sousední sportoviště, kde asfalt vystřídal barevný povrch s lajnováním pro různé sporty. Přibyly také branky pro fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše a sloupky pro volejbal nebo nohýbal. Městská část Brno-Střed i letos nabídne stipendia pro nadané žáky základních škol. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky věnovat třeba přírodním vědám, matematice, historii nebo programování. Kurzy probíhají individuálně, online a v angličtině ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež. Radnice chce programem podpořit děti bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím ředitelů škol do 25. října.
4: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Bulharech aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Petrově, v Uherském Hradišti a v Boršicích 23. Ve čtvrtek ráno očekáváme převážně polojasno až skoro jasno a ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne začne přibývat oblačnost, odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer a v noci začne přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
20: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že v Brně v ulici Poříčí na křižovatce s Křížovou bourala dvě osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh a že na Blanensku na příjezdu do Vážan z Boskovic se řeší nehoda dvou osobáků. Projíždí se tady bez držení. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Dermot Kennedy, jeho Funeral. Za chvíli Simple Plan, Welcome to my life, anebo taky ale Farben, Please tell Rosie. A co nás čeká ve vysílání dál? V Brně vzniká další velké místo pro dobíjení elektromobilů. Na Červeném mlýně v Králově Poli bude moc energii doplňovat až 22 aut současně. Řidičům se otevře ještě letos. Podrobnosti uslyšíte na frekvencích Rádia Jih po zmiňované dvojce hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za to, je 16 hodin, 16 minut, ale Farben, za chvíli poetika Gustavo Lima, nebo taky zpěvačka Adele, a teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. V Brně totiž přibude nový velký dobíjecí areál pro elektromobily. Teplárny Brno ho vybudovali na Červeném mlýně v Králově Poli a veřejnosti se má otevřít v prosinci. K dispozici bude 11 rychlo nabíjecích stanic, na kterých se může současně dobíjet až 22 aut. 9 stanic má výkon 150 kW, 2 pak 350 kW. Podle tepláren se průměrný elektromobil na rychlo nabíječce dobije zhruba za 20 minut. Součástí areálu bude i zázemí, kde si řidiči během čekání můžou odpočinout, občerstvit se a nebo taky pracovat. Tak doufejme jenom, že to nedopadne jako z mobily, kdy musíte nabíjet, když to má 20% a když to má jenom do 80%. No, uvidíme, abychom někam dojezdili, že jo. Poetika blízko pro vás právě teď je na frekvencích rádia.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Máme 16 hodin 27 minut. Díky za to, že posloucháte. Tak jak se dívám do playlistu, před námi jsou Unique 2, Milky, taky Lady Gaga a hlavně zjistíme a zodpovíme otázku, ve kterém muzeu na Jižní Moravě mají nově kousek, který dobře znají milovníci českých filmů. Jde o vysavač stejného typu, s jakým ve filmu Smrt krásných srdců obchodoval Leo Popper. Tak držte vlnu na jihu a dozvíte se víc.
1: Renault. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.zaliby.cz.
4: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavat oken, dveří, vrat a stínící techniky, hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Máte naladěno rádiu Jižní Moravy, Lady Gaga, Just Dance, 16 hodin 41 minut, to je aktuální čas. A pozor, obecní muzeum v Blatnici pod svatým Antonínkem rozšířilo sbírku o zajímavý retro exponát. Získalo totiž vysavač stejného typu, jaký se objevil ve filmu Smrt krásných srdců, kde s ním jako obchodní zástupce firmy Electrolux vystupoval Leo Popper. Zajímavé je hlavně to, že se vysavač dochoval kompletní a navíc v původní obalu. Návštěvníci se tak můžou prohlédnout nejen tehdejší domácí techniku, ale i to, jak se podobné výrobky dříve prodávaly a balily. Tak do Blatnice pod svatým Antonínkem samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je zpěvačka September Cry For You, za chvíli Jeleni, co bylo dál? Nebo za chvíli, prostě po 17. hodině, bude taky Miley Cyrus, její Flowers. A co se týká novějších věcí, tak bude Shakira, Daj Daj. Vlastní vodárny by mohly Brnu prodražit vodu, tak také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlastě Macík a oba vám přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 39.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Staré město dokončuje proměnu Hradišťské, pomůže i s přípojkami a vlastní vodárny by mohly Brnu prodražit vodu. Revitalizace slepé části Hradišťské ulice ve Starém městě míří do finále. Přibudou nové chodníky, odpočinková zóna a 44 parkovacích míst. Město zároveň zaplatí výměnu špatných vodovodních a kanalizačních přípojek. Jejich majitelé pak budou moci náklady postupně splácet. Součástí úprav bude i nový autobusový přístřešek a obnovené okolí památníků. Práce mají skončit na konci listopadu. Město za ně zaplatí 22 milionů korun. Brno dále řeší, jak získat plnou kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Město dnes vlastní většinu firmy. 46% ale drží francouzský Suez a obě strany se zatím nezhodly na ceně případného odkupu. Radnice proto prověřuje i možnost založit úplně novou městskou vodárenskou společnost. Podle studie, kterou projednávali radní, by ale tento krok přinesl vysoké počáteční náklady a mohl by ve výsledku zvýšit tlak na cenu vody. Nová firma by navíc byla dále částečně závislá na stávajících vodárnách, protože ty vlastní a provozují čistírnu odpadních vod. Studie proto hodnotí tuto variantu ekonomicky hůře než zachování současného stavu nebo odkup podílu Suezu. O dalším postupu bude rozhodovat nové vedení města po volbách. Hodonínský Baník čeká ve druhé hokejové lize 14-denní pauza, protože tři jeho nadcházející zápasy byly odloženy. Klub se kvůli pokračující rekonstrukci stadionu snažil se soupeři domluvit na výměně pořadatelství, tentokrát ale neuspěl. Další utkání tak Hodonín odehraje až 17. října v Novém Číně.
15: Rádio Jih, počasí.
0: V Břeclavi a v Zaječí aktuálně měříte 24 stupňů Celsia, v Lovčicích a ve Vřesovicích potom 23. Zítra ráno bude ještě převážně polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne začne přibývat oblačnost, odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer v noci začne přes většinu území postupovat pásmo deště. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
11: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih, doprava.
0: Na Břeclavsku ve Strachotíně v Zahradní ulici stojí porouchané osobní auto, ze kterého teče olej. Dejte tam pozor, na Blanensku na trase z Letovice směrem na Slatinu u Novičí zasahují záchranné složky u nehody dvou osobáků. Počítejte s omezením provozu a na dálnici D2 na 7. kilometru směrem na Brno dejte pozor na porouchané nákladní auto. Ať už jdete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a posíláme dvojku Katy Perry a Miley Cyrus.

0: dnešní čas. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, je to potvrzeno. Ve zlínské lokalitě Boněcký rybník má vyrůst zhruba 400 bytů. Část z nich si přitom nechá postavit přímo město. Podrobnosti uslyšíte na jihu za chvíli, lépe řečeno po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se postarají Jeleni a taky Milky Chance.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: talk about it.
1: Už je to odklepnuto, ve Zlíně se připravuje nová čtvrtě Boněcký rybník, kde má v příštích letech vzniknout přibližně 400 bytů. Po frekvencích rádia jich proto míříme tam, kde nás ladíte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Město Zlín už vybralo investičního partnera, společnost Fastav. Ta má na městských pozemcích postavit 260 bytů a zároveň investovat přes 100 milionů korun do technické infrastruktury a veřejných prostranství. Dalších asi 120 bytů má vzniknout na soukromých pozemcích. Zlínská radnice chce z výnosu soutěže postavit také 50 až 60 vlastních nájemních bytů. Nová čtvrť má nabídnout maximálně 5-patrové domy, podzemní parkování, občanskou vybavenost a propojení s okolní zelení. Tak doufejme, že to klapne, že tam bude opravdu hodně zeleně. Do Zlína zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dalších třech hitech pro dobrou náladu vás po frekvencích rádia jich vezmeme na jeden z posledních koncertů kapely Queen s Freddym. Tak držte vlnu na jihu, mezitím Olivia Rodrigo, Mike Posner a už za chvíli taky Adam Ďurica a jeho mandolína.
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: nezapomenutelný koncert rockové kapely Queen na budapešském NAB stadionu v červenci 1986. To je dnešní první pozvánka do kin na rádiu Jih. Byl to jeden z prvních velkých koncertů západní kapely v tehdejším východním bloku. Do jeho rozkladu ještě zbývaly 3 roky, ale mezi 80 tisíci diváky už bylo i několik fanoušků z tehdejšího Československa. Ti si tak mohli užít hity jako Radio Gaga, We Will Rock You nebo Bohemian Rhapsody na vlastní oči a uši. Tyto a další písně rozhodně nemůžou chybět v hodinovém sestřihu z tohoto koncertu. Navíc málo kdo asi tušil, že se jedná o jedno z posledních živých vystoupení zpěváka kapely Freddieho Mercuryho s kapelou. Po skončení The Magic Tour už s kapelou nikdy nevystoupil. Dokument Queen Budapešť uvidíte dnes v 8 večer v kině Svět v Hodoníně, o 7:30 ve zlínském multikině Golden Apple Cinema a v 19:00 v kině Panorama v Kyjově. V tom samém čase, tedy v 7 večer, můžete zajít do kina v Hustopečích na českou dramakomedii Léčivé účinky sebeklamu. Kinohvězda v Uherském Hradišti zve ve 20:00 na dramakomedii Na cestě a brněnská Lucerna nabídne o 8:30 další dramakomedii Digger. Dobře se bavte, užijte si večer, Vlasta Macík se na vás těší zase zítra ve 2:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kiss.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar Kyjov a Hodonín.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Je čas optimalizovat, ale je to náročné.
7: Ale váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Sportovní hala v Uherském Hradišti má nový povrch, nové je i hřiště v Rybárnách a radnice Brna středu znovu podpoří talentované školáky stipendii. Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má po téměř 30 letech nový povrch. Starou podlahu nahradil moderní polyuretan s barevným rozlišením a lajnováním pro různé sporty. Součástí rekonstrukce bylo také nové vybavení, například žebřiny, volejbalové sloupky nebo házenkářské branky. Halu využívají školáci, sportovní oddíly i veřejnost. Modernizace stála 4 260 000 korun, z toho 1 800 000 pokryje dotace z Zlínského kraje. Ve městě prošlo obnovou také hřiště v Rybárnách za téměř 2,5 milionu. Na dětském hřišti nahradil písek pod herní lodí bezpečnější plyžový povrch. Změnilo se i sousední sportoviště, kde asfalt vystřídal barevný povrch s lajnováním pro různé sporty. Přibyly také branky pro fotbal, házenou a florbal, basketbalové koše a sloupky pro volejbal nebo nohybal. Městská část Brno střed i letos nabídne stipendia pro nadané žáky základních škol. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky věnovat třeba přírodním vědám, matematice, historii nebo programování. Kurzy probíhají individuálně, online a v angličtině ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež. Radnice chce programem podpořit děti bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím ředitelů škol do 25. října.
11: Počasí.
12: Dnes večera v noci skoro jasno až polojasno se 14 až 11 stupni. Zítřek bude zpočátku polojasný až skoro jasný. Během dopoledne začne od jihozápadu přibývat oblačnosti. Odpoledne a večer se mohou vytvářet lokální přehánky. Později večera v noci začne od západu přes většinu území postupovat pásmo deště. Naměříme až 25 stupňů na jihu Moravy, maximálně 23 ve Zlínském kraji.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Moravo i v rámci přelomu týdne, v rámci šťastné sedmičky v kalendáři na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a ojediněle mlhy. Teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, odpoledne oblačno a přehánky. Později večera v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 do 24 stupňů.

0: sedmý říjnový večer na jihu. Já doufám, že alespoň většině z vás tahle sedmička přinesla štěstí. Nám ostatním nezbývá, než si sedmičku načít. Ale ještě než se tak stane, tak já dnes potěším všechny milovníky sezónních aktivit. A to proto, že právě dnes nabídnu pozvánku na víkendové slavkovské hody. Podrobnosti k události nabídnu za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sedmý říjnový večer zůstáváte dál na vlnách jihu a já mám skvělé zprávy pro milovníky sezonních aktivit. Ve Slavkově u Brna tento měsíc, tento víkend proběhnou letošní hody. Tradiční událostí bude město žít právě mezi 9. a 11. říjnem. V rámci programu nechybí zvaní na hody, zdobení a stavění máje na Palackého náměstí, vystoupení dětí, průvod městem, krojovaná zábava s nástupem, volenkou a vynášením, k tomu nedělní průvod krojovaných a sváteční mše. Tedy hody ve Slavkově u Brna už mezi 9. a 11. říjnem, jinak tento víkend. Další moravská pozvánka, no a my na jihu dnes pokračujeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční sedmý říjnový večer trávíte si hem. Desátý měsíc roku běží a svůj termín mají i letošní ždánické hody. Podrobnosti k velké krojované moravské události nabídnu za moment. Tak zůstaňte s náma a užívejte dnešní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jih.

0: Středeční večer Rádio Jih, no a Ždánické hody mají program i termín. Hody ve Ždáncích letos proběhnou mezi 16. a 18. říjnem a vy zažijete stavění máje před hodovou zábavu, zvaní na hody a hodovou zábavu a vše vyvrcholí v neděli 18. října mší, sérií vystoupení před kulturním domem a průvodem krojovaných, který od kulturáku vyjde ve 14 hodin. V 18 hodin pak proběhne beseda u cymbálu, takže letošní Ždáňské hody už mezi 16. a 18. říjnem. Při středě už podzimní pohodě vám všem další songy, jste s Jihem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Sedmý říjnový večer, startujete si hem, šťastná sedmička, říjen v běhu, no a kalendářně patří dnešek všem Justýnám. Zítřek, tedy čtvrtek, patří Věrám a v pátek Štefan oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu jedeme dál a sedmou říjnovou noc vám všem vyladíme nejlepšími hity pro super náladu. Parádní středeční finále vám z Hodonína přeje Josef Bouda. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
3: dvojnásobíme investice.
1: Je čas optimalizovat, ale je to na
3: vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo i v rámci přelomu týdne, v rámci šťastné sedmičky v kalendáři na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a ojediněle mlhy. Teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, odpoledne oblačno a přehánky. Později večera v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 do 24 stupňů.

0: 7. říjnový večer na jihu a my se celý dnešní večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní 10. měsíc letošního roku. A já dnes nabídnu ještě jednu pozvánku na hody, tentokrát na největší hody v celé České republice, které tradičně 3. týden v říjnu probíhají ve Vracově. Podrobnosti ale k obrovské moravské události nabídnu za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravotýden je ve své polovině a vy 7. říjnový večer trávíte si hem. No a já vás ještě dnes pozvu na hody do Vracova. Ve Vracově se každý rok konají tradiční vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy 3. víkend říjnu. Letos tak proběhnou 17. a 18. října. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich účastní kolem 500 krojovaných. V sobotu budou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což jsou manželské páry. K tomu připočtěte spoustu pouťových atrakcí, obrovský průvod krojovaných, hodové zábavy a spousty pití a jídla, no a zjistíte, že tam nemůžete chybět. Tedy nezapomeňte vracovské hody už 17. a 18. října. Teď už každopádně další songy jihu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pohodový středeční večer s datem 7.10. Přejeme si hubám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a já dnes přidám další říjnovou krojovanou pozvánku. Ta se bude týkat poštorenských hodů. Více k další moravské události za moment, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty zihem a s hity pro dobrou náladu. Mějte krásný večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih.

0: večerní vlna jihu, no a já při středě nabídnu ještě jednu krojovanou říjnovou pozvánku. Ta se týká letošních poštorenských hodů, ty v letošním roce proběhnou od 17. do 19. října, s tím, že 17. proběhne ruční stavění máje na rovnici. V neděli 18. pak nebude chybět mše svatá, slavnostní průvod pro letošní stárky, krojová zábava i večerní hodová zábava. Pondělí 19. pak začne i v tomto případě mší, proběhnou dopolední obchůzky a volba mužáckých stárků, průvod pro zvolené stárky, odpolední zábava i večerní zábava v kulturáku. Takže poštorenské hody letos už od 17. do 19. října. Do poštorné pozdrav, no a tohle jsou středeční novinky z naší Moravy, no a my vám ze studia jihu přejeme parádní podzimní večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: S Tesihem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a ojediněle mlhy, teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, odpoledne oblačno a přehánky. Později večera v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 do 25 stupňů. Takový bude 8. říjen, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: počasí.
1: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Na Moravě v noci polojasno a ojediněle mlhy. Teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek pak polojasno, odpoledne oblačno, přehánky, později večera v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 po 25 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční noci.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

Rádio Jich, 7. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno a ojediněle mlhy, teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek polojasno, odpoledne oblačno a přehánky, později večera v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 po 25 stupňů. Každopádně i dnešní noc si budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jich.

počasí. Moravou máme tu středeční půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 8.10. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno a ojediněle mlhy. Teploty pak od 9 do 14 stupňů. Ve čtvrtek polojasno, odpoledne oblačno, přehánky, později večer v noci přejde přes Moravu pásmo deště. Nejvyšší odpolední teploty od 21 po 25 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Život plně dál, nechci promarnit ho v jistotách.

štěstí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.